dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 4. dubna a 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wandera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem. Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová, usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
5: šťavnatý,
6: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zase, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybublujeme takhle a stáme toho kopce, zase oni vybublujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vyblnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a tak tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, že jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, víte, tak do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z Nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dneska zkazat, kde z vokzál? A on, no, saka один. Já tobě skažu, že ty netrus. Já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říká, já že netrus, nakopne babu, až ji upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, která mě potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, víte. No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
5: prdavý.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, víte. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A už říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku českého Fouska, připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, já vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jeho baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si někde nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Líne kleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije trošku normálně.
0: Ale přežila
1: to. Přežil to takovýhle hezký fóreček, jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jako všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře, tak...
2: A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte. Já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housy. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. No. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. Nakonec jsem je teda sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. Nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. A zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě odstřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No a tak jsem musel poporně ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomuto najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má
1: se to tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, aha, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, když to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraje šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk už vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska, teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčko, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí, a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená, a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všechno. No a teďka přijde, seděj a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit druhý kafe, nebudu to uvařit třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásný. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám. Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plat. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. No jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na Nuda pláži?
2: No určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak musíš říct, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A, pak to ve škole pořád vidíš takhle,
2: pak
1: situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutek, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá.
1: Jo.
2: Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když
1: že
2: to dáme...
1: Že by se tě mohli splést prchlíky.
2: No samozřejmě. Takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo,
1: rovnou. Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spoda na ten krk.
2: Strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřebovali jste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanice Nová, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála...

0: Ale Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
2: Dobrý den, tady Eva Sturnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru. Druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
4: Na naší pouti nikdo se nemusí rmoutit. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Robča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
5: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí. Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu. To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
6: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
5: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
6: Tak no tak prosím. Příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
5: Hlásí se někdo dobrovolně.
6: Nikdo.
5: No,
6: babilci, jdeme domů.
4: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
7: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
5: A to je dobrodruh, pojďte.
6: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
5: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
4: No zajisté mám, ale proč?
6: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
4: No, tak to snad ne, to
5: jo,
4: snad ne.
5: Jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
6: No byste jistě nechtěl dostat cepe.
4: No to bych jistě nechtěl.
5: No tak, pozor na hlavu.
6: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
5: Ale jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
6: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
4: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
5: Táhne vás to k...
4: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
6: Zatížen klasikou.
5: Tíha vás táhne ke klasice.
6: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
4: No, to je,
5: je zajímavý
4: úkol.
5: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
6: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota.
5: Tak dal byste si Myškina z idiota?
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
5: No tak to je pravda.
6: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
5: No mám dojem, že ještě řekne.
6: No já jdu.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala jsi někdy divadlo, Jitko?
9: Já jsem nechtěl nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflash, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
9: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat po place.
9: Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
9: Ne, ty máš divadelní hru a ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
9: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco A odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
0: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
9: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
9: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
0: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera A nebo

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitkou Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychlé, stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování ty
1: dobře. Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: Radus,
4: jen
5: že?
4: Hlas... Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Ah, Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo,
4: Mahulenu. Poslyšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně poradíme. Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě,
4: že?
6: My to už od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží signorle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče!
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Stačí, kolego, když ukazuju já sám. Vždycky, ano. Když my uděláme takhle.
7: Řekl jsem sám.
6: Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jsme domluveni.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím, vysím na rtech. Já vám vysím na rtech.
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já také. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulč se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký
6: to.
7: Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
6: Uvolni
7: všecko, odhoď.
6: Ano, správně.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mál, nějaký
6: peníze. Abys to měl rezervu nějakou. No. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž hlas mám síly toho větru a všechno.
7: On je jak divej. Dívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano, takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Havárie rentgenu v teplické nemocnici zastavila běžné snímkování. Radnice v Novém Boru v příštím roce zahájí stavbu bytového domu. Restaurátoři se pokusí zrekonstruovat poškozenou lebku svaté Zdislavy. Dnešek čekáme oblačně až skoro jasný s teplotou do 20 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Nemocnice Teplice omezila provoz radiodiagnostického oddělení. Kvůli havárii rentgenového přístroje funguje dočasně jen snímkování akutních stavů a úrazů. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové potrvá omezení několik týdnů. V plném provozu má být rentgen v teplické nemocnici v červenci. A v Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibude několik desítek nových bytů. V příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět tu bytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů s Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů.
0: Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablone v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
3: Jak vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a pět velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13-18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číž vypověděl, že dostal celkem na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich proto pro Radiožurnál komentovat nechtěl.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme málo oblačnosti, místy ještě mlhy. Přes den čekáme většinou polojasno nebo skoro jasno. Teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Porouchané osobní auto aktuálně překáží na D7 u Žerotína na Lounsku a na silnici 1/6. Čekejte problémy mezi Petrohradem a odbočkou na Stebno. Kvůli opravě železničního mostu je silnice průjezdná jen kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly zprávy v pět od Jany Moravcové a pokud s námi vstáváte s Českým rozhlasem Sever, tak je čas na to říci, že je také pondělí, start nového týdne, je tu 18. květen. A tak za chvíli pohled do kalendáře a před půl šestou zjistíme také to, že čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů a to tím, že je množí v laboratořích. Víc v naší reportáži, teď ale písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Katapult.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem. Na

0: Hlupák váha na Českém rozhlasu Sever, dospívali Katapulti a my už se můžeme jít podívat do kalendáře na dnešní datum, tedy na 18. květen. Slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
3: Haló, haló, ze vysílací stanice radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
2: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
4: maršál Malinovský,
2: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak připomínám, že máme pondělní ráno. Aktuální teploty se pohybují jen okolo 5 až 6 stupňů Celsia, takže opravdu žádné teplo. Je to tím, že se především vyjasnilo. A co nás čeká během dneška? Jen málo oblačnosti, místy až skoro jasno. Můžou se na horách vyskytnout velmi ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zpívala Anna K. A my teď míříme za jeřáby. V přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. A tak vědci vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
2: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
3: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
2: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
4: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné kultury, ano. A zase množíte dál.
2: Ano, přesně tak.
3: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
2: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
3: Jak dlouho tady zůstane?
2: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
3: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
2: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
3: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců, přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
2: Na jaře bereme mladé výhony z přírody, nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
3: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
5: Ohrožuje je hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
3: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

Za 3 minuty už bude 17:30 a na Českém rozhlasu Severe další aktuální zprávy od Jany Moravcové. V Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. I to se dozvíte ve zprávách, které tady budou každou chvíli.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé škol. V Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. Podle místostarosty Petra Hubeného z uskupení Modlansko žije předala obec tento týden kostel stavební společnosti, kterou vybrali zastupitelé ve výběrovém řízení. Na práce dohlédnou památkáři. Cestující na trati mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křížany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic v úseku udržuje trať. Omezení potrvá do 27. května. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace. Liberečtí fotbalisté dál čekají na první bod v nadstavbě šance ligy. Prohráli i čtvrté utkání ve skupině o titul, tentokrát s pražskou Spartou 0-2. Dnes očekáváme zpočátku mlhy, přes den oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty do 20 a na horách do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na 34. a 5. kilometru dálnice D7 ve směru na Chomutovku Žerotína na Lounsku. Pozor na porouchané osobní auto, které v místě překáží, a u zavírku čekejte v Kadani na Chomutovsku v Pistřické ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 17:30 a Jana Moravcová. Už za chvilku tu budeme mít zajímavého hosta, vlastně takovou upoutávku k našemu odpolednímu vysílání. Jak se dostal Petr Lexa do skupiny Slza, to se dozvíte v dnešním odpoledním Alex a host. A pak babské rady, protože připomeneme, že zdánlivě obyčejná syrovátka dokáže mnohem víc, než možná tušíme. Teď už ale písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Eva Farná.
3: Mám prostě

Marta Kubišová na Českém rozhlasu Sever, pěkné ráno. Teď pozvánka k odpolednímu vysílání, protože i dnes Alex Minářová čeká zajímavého hosta. A tím hostem bude zpěvák skupiny Slza,

0: na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: A další příběhy a historky ze vzniku kapely Slza můžete slyšet dneska po 13. hodině. Alex Minářová a její host.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:45 a počasí na severu Čech je docela chladno, teploty většinou 4 až 6, dokonce vidíme, že na hřebenech hor nebo třeba v Bedřichově, v Libereckém kraji teploty i pod nulou. Je to tím, že se tedy vyjasnilo, i během dne bude oblačnost velmi malá, místy až skoro jasno. Ojediněle se můžou vyskytnout i mlhy. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Vladimír Mišík. Dobré ráno. Teď už tu jsou babské rady, připraveny tentokrát mléčné výrobky. Obyčejná syrovátka. Prý zvládne povzbudit tělo, pohladit žaludek i proměnit obyčejnou kaši v letní dobrotu.
1: Babské rady.
2: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkaly, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut už tu bude 6. hodina, se 6. hodinou také další zprávy, které pro vás připravuje pro dnešek ráno Jana Moravcová. A co se dozvíte? Budeme mluvit třeba o tom, že ode dneška se bude omezovat provoz na trati Litoměřice Horní nádraží po Stoloprty. Víc o té uzavírce ve zprávách přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Opravy ode dneška omezí provoz na trati Litoměřice Horní nádraží Postoloprty. Změnit podobu současné městské knihovny v Mostě mají architekti z Kanady, Francie nebo Itálie. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. A dopoledne a ráno čekáme ještě málo oblačnosti, přes den i skoro jasno, teploty do 20 stupňů. Pěkné pondělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Na železniční trati Litoměřice Horní nádraží Postoloprty dnes začíná plánovaná výluka. Informovala o tom Jana Hinterhonzingerová z Českých drah. A vlaky v úseku Číškovice Libochovice nahrazují autobusy. Důvodem je plánovaná oprava a údržba kolejí na trati.
3: Spoje náhradní autobusové dopravy nebudou zajíždět do zastávky Žalhostice. Výluka se bude týkat 32 osobních vlaků. Omezení má skončit v pátek 22. května v 5 hodin odpoledne. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
1: Most pokračuje v přípravách plánované proměny budovy současné městské knihovny. Po přestěhování městské knihovny do zmodernizovaného kulturního domu Repre by se objekt knihovny měl proměnit v kreativní centrum pro základní umělecké školy. Doplňuje mluvčí mostu Klára Vidrová.
4: Veřejná zakázka byla vyhlášena formou soutěžního dialogu. Do další fáze postoupilo celkem 5 vybraných účastníků. A to z Německa, České republiky, Francie, Kanady a Itálie.
1: Výsledky architektonického dialogu, který se týká budovy knihovny, budou známé do konce tohoto roku. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85-letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisté drželi dál od horských pastvin a měli psy na vodítku. V případě útoku krav je ale mají pustit, připomíná agentura AFP.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne očekáváme ještě mírnou oblačnost, místy až skoro jasno a mlhy. Nejvyšší denní teploty do 20, na horách do 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/15 u Třebenic na Litoměřicku. Pozor na zbytky pneumatiky v pravém jízdním pruhu a komplikace očekávejte taky na silnici 1/35 u Dlouhého mostu na Liberecku. Pozor na pohybující pobíhajícího psa na vozovce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné pondělní ráno s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právě v 6 a Jana Moravcová, tak pěkné pondělní ráno, Český rozhlas Sever s vámi vstává. Za chvilku tu máme další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o sérii vloupání do chat a do rodinného domu. Jak to dopadlo, se dozvíte už za chvilku. A pak tu bude pozvánka na sobotu, kdy můžete vyrazit na výpravu s průvodcem do saské soutěžky Oberešloise. Taková pozvánka před půl sedmou určitě potěší všechny turisty a možná i písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Krištof.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Krimi historky.
1: Na Ústecku rozkryli kriminalisté sérii vloupání do chat a rodinného domu. Dvojice mužů ve věku 39 a 52 let měla podle policie společně plánovat i provádět krádeže. Začalo to vloupáním do chaty v Proboštově, pokračovalo další v Horních Zálezlech a nakonec i rodinným domem, odkud zmizely šperky, sběratelské předměty i další artefakty za téměř 190 tisíc korun. Zásadní roli hrály při objasnění genetické stopy a kamerové záznamy. Mladší z mužů se přiznal. Starší měl fungovat jako organizátor a poskytovat informace o objektech. A teď oběma hrozí až 3 roky odnětí svobody.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak v tuhle chvíli je docela chladno, protože se vyjasnilo. Takže teploty většinou od 4 do 5 stupňů Celsia, ale máme tu i místa, kde dokonce mrzne, jako třeba v Libereckém kraji, v Bedřichově, na Bílém potoce, prostě na hřebenech Krušných hor. Předpověď tam mluví o tom, že očekáváme stále i přes den málo oblačnosti, místy až skoro jasno, ojediněle i mlhy. Odpoledne bude trochu přibývat oblačnosti a hlavně na horách se místy mohou vyskytnout přehánky, jinde opravdu jen ojediněle. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a dobrá zpráva zní, že během celého týdne se nám bude postupně oteplovat, takže přeci jen ten studený květen, který si zatím prožíváme, tu nezůstane na pořád.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: křížem krajem.
1: 10 minut před 6:30 se vydáváme křížem naším krajem, takže pokud máte chuť a máte čas v sobotu na pěknou procházku, tak vás zveme na sobotní výpravu z Krásné Lípy přes soutěsku Obereš Lojze až do Mikulášovic. A v naším průvodcem je Jiří Rak z destinační agentury České Švýcarsko a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Raku, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: 23. května v sobotu se sejdeme v kolik hodin? Já vím, že to bude brzy ráno.
3: Je to brzy ráno, túra je dlouhá. V 7:45 na náměstí v Krásné Lípě u zastávky autobusu.
2: A vlastně tím hlavním motem té výpravy bude co?
3: Hlavním motem je ukázat novou červenou značku, která propojuje Krásnou Lípu s Kyjovským údolím a německou soutěskou Obereš Lojze, kde se jezdí na lodičkách.
2: Kolik nás čeká kilometrů?
3: Tura je dlouhá, čeká nás 19 kilometrů, protože půjdeme vlastně Kyjovským údolím přes německé území zase na českou stranu do Mikulášovic. Pojedeme turistickým vlakem zpátky do Krásné Lípy.
2: Pojďme se podívat na tu naší cestu z hlediska terénu, kudy my vlastně všude půjdeme, jako co uvidíme po cestě.
3: V Krásné Lípě u mapy, která je u zastávky, si ukážeme tu trasu a pak v 8 hodin pojedeme 5 kilometrů linkovým autobusem do Kyjova. A v Kyjově začne vlastní pěší túra. Půjdeme celým Kyjovským údolím až ke státní hranici a pak dále podél Křinici na německé straně až do Soutěsky, která má jméno Obereš Lojze, a podobně jako u Hřenska se také tady jezdí na lodičkách.
2: A pojedeme i my na lodičce?
3: Vezeme se lodičkami, ano. Koupíme si vstupenku na lodičky, ta stojí podle posledních informací v tomto roce 9 euro na osobu a převozník nás přiveze soutěskou na její konec a zase budeme dále pokračovat pěšky.
2: Výlet to bude opravdu velmi romantický, zní to dobře, co máme mít sebou?
3: Doporučuji vzít si sebou nějakou svačinu a pití, protože cesta je dlouhá. Možnost občerstvení na trase je v kiosku u soutěsky Obereš Lojze za eura pochopitelně a potom i v německém Hinterhermsdorfu, kterým budeme procházet, je také možnost občerstvení.
2: Na sobotní túru soutěskou do Obereš Lojze pozval Jiří Rak z destinační agentury České Švýcarsko. My děkujeme za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Všichni se na vás těšíme. Příjemný den.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Tak to byla Jitka Zelenková, já už vás zvu ke zprávám na Českém rozhlasu Sever. Je dneska připravuje Jana Moravcová. Budou tu v 6:30. Restaurátoři se pokusí vrátit úlomky kostí do lebky svaté Zdislavy. Tak víc informací ve zprávách 6:30.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stavbaři o víkendu dokončili ocelovou konstrukci mezi pilíři na mostě doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Kvůli jeřábu byla uzavřená silnice číslo 30 v prostoru takzvané protipovodňové vany. Termín dokončení rekonstrukce Benešova mostu do konce roku stavbaři podle stavby vedoucího Jana Ekrta dodrží. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Mária Majer, zloději při krádeži část lebky poničil. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci, Írán se k útoku nepřihlásil. Fotbalisté Liberce v Šancelize nebodovali ani v předposledním kole elitní nadstavbové skupiny. Doma podlehli Spartě 0-2. Dnes čekáme zpočátku oblačno, přes den i skoro jasno, teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Třebenic na Litoměřicku na silnici 1/15. Pozor na zbytky pneumatiky v jízdním pruhu. Jeďte opatrně a šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl sedmé jste slyšeli, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, tak tedy pěkné pondělní ráno. Za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Před 7 hodinou pak další díl seriálu o městech a obcích a tentokrát navštívíme Nový Hrad a Jimlín. Ale teď už písničky, které nestádlou. Jana Kratochvílová nebo Mandraže.

0: sekeřnost mozkové mrtvice a výtěžek bude věnován 21-letému Václavu Hnízdilovi. Dneska nás čeká zřejmě pěkný koncert v Žatci v letním kině od 17 hodin. Proběhne koncert Ústřední hudby armády České republiky k Mezinárodnímu dni rodin a s orchestrem bude zpívat také David Uličník, zakladatel vokální skupiny Čtyřtet, nebo Lucie Silkenová, solistka Národního divadla. Zaběhat v Ústí nad Labem, to už jsme zkusili, takže teď míříme do Domu kultury v Teplicích. Od 19 hodin tady bude desítka Pavla Horváta, to je fotbalová talk show v rámci celorepublikového turné u příležitosti 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky. Takže večer příznivci fotbalu v teplickém kulturáku.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zpíval a hrál Tomáš Klus. Teď je 6 hodin a 47 minut a na telefonu už je Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: O čem jiném než o počasí, tak jaká je aktuální situace?
1: Tak aktuálně máme na oboze málo oblačnosti. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 3 do 6 stupňů Celsia. Nejchladnější je stanice například Žatec nebo taky Strojtice a nejteplejší jsou stanice například Teplice nebo Ústecký Vaňov, kde máme přes těch 6,5 stupně Celsia. Vyskytovaly se nám taky přízemní mrazíky. Očekáváme, že té oblačnosti během dne dneska bude více během těch odpoledních hodin, ale takové to klasické pole jasno až oblačno, s tím, že se může objevit nějaká lokální přeháňka na horách. Ta šance na přeháňku je samozřejmě větší. Dneska teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
0: No dobré, a pojďme ještě malý výhled, takže...
1: Vypadá to, že se nám začne pomaličku pozvolna oteplovat, hlavně se nám začnou zvedat ty minimální teploty, které se nám budou postupně pohybovat někde v rozmezí od 5 do 10 stupňů Celsia a potom dále to vypadá, že by bylo ještě i tepleji a i ty maximální teploty budou pozvolna stoupat nahoru. Očekáváme, že se budou pohybovat na těch nejteplejších místech kolem těch 21-22 stupňů Celsia. Nárůst teplot potom vidíme od pátečního dne na víkend, kde to vypadá zatím, že by se výrazně oteplovalo. Každopádně během těch následujících dní očekáváme takovéto klasické skoro jasno, polojasno v těch odpoledních hodinách až oblačno s místními přeháňkami anebo taky bouřkami.
0: Jana Ehertová, děkujeme za informace a za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: 7 minut chybí do 7 hodiny. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever a my teď otvíráme další díl našeho seriálu, ve kterém navštěvujeme města a obce v Ústeckém kraji. Tentokrát vyrazíme na Nový Hrad, který začal psát svoji historii už v 15. století. Slovo má Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Lounsku najdete obec s názvem Jimlín. Jeho částí jsou zeměchy. Jimlín má svou dlouhou a docela slavnou minulost. V písemných dokladech se objevuje někdy ve 13. století. Místní jsou pyšní na to, že rytíř Záviš z Jimlína bojoval po boku Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku roku 1346. Původní stará tvrz jimlínských vladyků se rozkládala v místech, kde dnes stojí domy číslo popisné 1 a 38. V 15. století se začala psát historie Nového Hradu. Na hradě můžete vidět jedinečný soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Největší z malovaných stropů je na ploše přes 249 metrů čtverečních. Po vyvlastnění v roce 1947 patřil hrad zemědělskému družstvu. V jakém stavu přebíral hrad okresní úřad v Lounech v roce 1994, to si asi dovedete představit. V posledních letech prochází Nový Hrad postupnou rekonstrukcí. Zeměchy mají i svého slavného rodáka. Karel Lím, učitel a milovník turistiky, se tam narodil v roce 1875. Traduje se, že když kníže Lobkovic přivezl v roce 1897 do Čech první lyže, daroval je svému adjunktovi a ten je přenechal právě Karlu Límovi. Stal se tak prvním českým lyžařem v Krušných horách.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.
0: A za malou chvíli už nás čekají také další aktuální zprávy od Jany Moravcové. Dozvíte se třeba to, že na veřejnou dopravu v Ústeckém kraji nově dohlednou krajští revizoři. Víc ve zprávách v 7 hodin.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V krajských městech se uskutečnily pochody na podporu veřejnoprávních médií. Na veřejnou dopravu v Ústeckém kraji nově dohlédnou krajští revizoři. Českolipskou ulici Prokopa Holého je nutné znovu rozkopat, dnes tam začíná oprava plynovodu. Dnešek čekáme místy oblačný, místy taky ale skoro jasný, s teplotou do 20 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné ráno. Na podporu veřejnoprávních médií a proti návrhu zákona o změně financování Českého rozhlasu a České televize vyšli v krajských městech lidé do ulic. V Ústí nad Labem se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů z Milionu chvilek pro demokracii zhruba 150 lidí.
3: V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníkům pochodu pracovníci rozhlasu za podporu poděkovali písněmi a nápisem děkujeme. Mezi řečníky byl třeba středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
4: Změna financování, která se tváří jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
3: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
2: Ústecký kraj zřizuje nová místa revizorů. 5 zaměstnanců patří pod krajský odbor dopravy. Jejich úkolem je kontrolovat vydávání jízdenek, dodržování jízdního řádu nebo chování řidičů a podobně. A zatím si kontroly zajišťovali smluvní dopravci. Pro kraj to je pilotní projekt, říká hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
5: To znamená taková kontrolní činnost Ústeckého kraje nad dopravou a proč ne dopravní podnik nebo dopravní společnost Ústeckého kraje, protože samozřejmě tohleto šahá i na ostatní dopravce. Nejenom dopravce, jaksi dopravní společnost, ale i další dopravce.
2: V ulici Prokopa Holého v České Lípě dnes začíná výměna plynovodu. Loni přitom Severočeská vodárenská společnost ve stejné ulici měnila vodovod a kanalizaci. Před zahájením loňských prací bylo podle správce plynovodu společnosti Gasnet potrubí v pořádku. Přes zimu se ale v navazující tržní ulici stala havárie. Uvedla to mluvčí radnice Kristýna Kňák-Albrožová. Rusko v noci útočilo na Oděsu a Dnipro. Celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky 2 děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školku. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhij Lesak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů.
1: Počasí.
2: Na severu dnes čekáme místy oblačno, postupně taky skoro jasno, nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Stavební práce způsobili uzavírku v Kadani na Chomutovsku v Bystřické ulici. Uzavírka tam bude až do poloviny června a s komplikacemi od dnešního rána počítejte taky v Ústí nad Labem na severní terase. Omezená doprava je na silnici 1/13, jedná se o ulice Krušnohorská a také sociální péče.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Právě v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli, tak tedy pěkné pondělní ráno. A právě při pondělku si připomeneme dnešní datum, máme 18. května. Samozřejmě se budeme věnovat i hokeji, probíhá mistrovství světa, možná ale netušíte, že na současné mistrovství byste našli 3 muže, kteří mají titul se severočeským Litvínovem. Budeme o tom mluvit před 7:30. A teď už písničky, které nestárnou, Brontosauři nebo Věra Špinarová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 10 minut. Valčíček od Brontosaurů dozněl a my se teď podíváme do kalendáře. Dneska máme 18. května, je tu pondělí, start nového týdne. Petr Jungmann má zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
3: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
2: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen tři dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
4: maršál Malinovský,
2: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 15 minut. Jaké máme počasí? Je docela studené ráno, protože se vyjasnil. Takže teploty je okolo 4-5, ale někde už i 8 stupňů Celsia. Na druhou stranu, když se podíváte třeba na hřebeny Jizerských hor, tam najdete místa, kde ještě stále mrzne, třeba Bedřichov minus 4. No a předpověď tam mluví o tom, že ráno a dopoledne očekáváme málo oblačnosti, odpoledne bude polojasno až oblačno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký zpíval na Českém rozhlasu Sever, za 10 minut bude 7:30 a my míříme na mistrovství světa hokej. Tušíte, že bychom tam našli tři muže, kteří mají titul s Litvínovem z roku 2015. Je to současný trenér národního týmu, tedy Radim Rulík, generální manažer a tehdy ještě hráč Jiří Šlégr, ale taky rodák z Mostu, brankář Lukáš Horák. Tehdy odchytal v mistrovské sezóně za Litvínov 8 zápasů a jednou naskočil i do playoff. Horák se časem usídlil ve Slovinsku, chytá v Lublani, získal občanství a pomohl Slovincům porazit český národní tým 3-2 v prodloužení. A mluvil s ním náš reportér František Kuna.
1: Lukáši, rychlý výlet do historie. Sezona 14-15, chytáte za Most a částečně za Litvínov v mistrovské sezóně, který trénuje Radim Rulík. Jehož národní tým, český, teď porážíte na mistrovství světa v dresu Slovinska. Jak moc byste si ťukal na čelo před více než 10 lety?
2: No hodně asi, až bych se vyťukal to čelo. Ne, je to super, jako, tady, když se nad tím zavohlidnu, tak jistě ani je jedno, že jestli jsme vyhráli nebo prohráli, ale celkově, že jsem tady a můžu tady být vůbec, hrát proti těm nejlepším a tady to je další takový bonus, že ještě jsme porazili Čechy. No.
1: Moment, to není jedno přece, jste vyhráli, porazili jste český tým.
2: Ano, ale říkám, když se ptal na tu historii a říkám, vybouchal bych si čelo a já jsem hrozně rád, že tady vůbec můžu být, že můžu hrát proti nejlepším a ještě jsme porazili Čechy, takže o to je to sladší.
1: Jak to vnímají spoluhráči, co vás čeká v šatně za chvíli?
2: Nevím, netuším. Asi něco pěkně studeného.
1: Co studeného? Sprcha v jonťáku?
2: No, sprcha, no.
1: Dobře, teď hokej, pojďme k tomu zápasu, jaký byl?
2: Jo, super, jako já jsem se snažil nemyslet na to, že hrajeme s Čechama, ale od začátku, už od rozcvičky, vlastně to bylo těžké, protože český DJ, český písničky, takže jsem si připadal, jak když jsem v Česku. No. Jako super atmosféra, jako klobouk dolů před všema těma lidma, co sem přijeli a co tady dělali o ten zápas. Jsem si to užil, i když jsem hrál proti.
1: Český národní tým měl dvojnásobný počet střel plus minus. Jak těžký to byl zápas pro vás ve brankovišti? Třeba Lukáš Sedlák říkal, že Češi sice stříleli, ale vy jako slovinská reprezentace jste je dost drželi na mantinelech. Souhlasíte?
2: Jo, tak já si myslím, že jsme drželi ten střet a nevím, kluci dobře bránili, blokovali střely, takže mi to ulehčili tady v tom a jsem za to nesmírně rád a doufám, že budeme také hrát každý zápas a uvidíme, co z toho bude.
1: Budete si trochu dobírat vašeho bývalého spoluhráče Jiřího Šlégra z Litvínova a trenéra Rulíka?
2: Ne.
1: Ani v myšlenkách?
2: No, trošku jsem tam něco zmínil před zápasem, ale...
1: No tak
2: ale,
1: co?
2: Ne, tak to si nechám pro sebe.
1: To bylo slovinsky.
2: To bylo slovinsky, takže byste stejně rozuměli.
1: Naslyšenou.
2: Díky, mějte se na schle.
1: Směje se rodák z Mostu a teď reprezentant slovinského hokeje, brankář Lukáš Horák. Pomohl k vítězství Slovenska nad českým národním týmem na mistrovství světa 3-2 v prodloužení. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
3: Nelidský je můj osud spíš, někde tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Zpíval Pavel Bobek a protože se blíží 7:30, tak už vás můžu pozvat také ke zprávám, které právě na 7:30 chystá Jana Moravcová. A co se dozvíte? Třeba to, že v Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. Víc informací už za chvilku, zprávy se blíží.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitní vysvědčení. V Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. Podle místostarosty Petra Hubeného z uskupení Modlansko žije předala obec tento týden kostel stavební společnosti, kterou vybrali zastupitelé ve výběrovém řízení. Na práce dohlédnou památkáři. Cestující na trati mezi Jabloní v Podještědí a obcí Křížany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení potrvá do 27. května. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firm na Číně. Píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z více zemí. Liberečtí fotbalisté dál čekají na první bod v nadstavbě šance ligy. Prohráli i čtvrté utkání ve skupině o titul, tentokrát s pražskou Spartou 0-2. Čekáme oblačno, postupně ale i skoro jasno, přehánky ojediněle, ale na horách. Teploty do 20, na horách do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici na Děčínsku čekejte omezení v Lipové ulici kvůli pracím na inženýrských sítích a dopravní omezení je čerstvě od dnešního rána taky pustí nad Labem v Krušnohorské ulici a v ulici sociální péče na silnici 1/30. Počítejte s tím, že vozovka je tam zúžená na dva jízdní pruhy. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak tohle byly zprávy, které vám přinesla Jana Moravcová. A co nás čeká dál? Už za malou chvíli se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy se ještě jednou dostaneme k víkendovému dní otevřených dveří a pak zamíříme na tradiční terezínskou tryznu, která proběhla včera v neděli a my jsme u toho nechyběli. Teď ale zpívají Xindl X nebo Jiří Kor.
3: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

0: Jiří Korn a Český rozhlas Sever. Za 5 minut bude 7:45 a my se vracíme k pátečnímu Dáme řeč. A co mohlo být tématem jiného než náš víkendový den otevřených dveří? A zavolala nám Marcela z Ústí nad Labem, která už nás zná jako své boty.
1: Dobrý den, pane Zdenku.
2: Už jste u nás někdy byla?
1: Ano, byla. Možná tak 15krát určitě. Protože pamatuju ještě pana Ivana Dolejšího, pana Zbrádleho, ještě když uváděl, Alenu Koutnou, takže jsem byla u vás hodněkrát, moc se mě u vás líbilo.
2: A zeptám se vás, když tak už znáte nás jako svoje boty, jaká místnost se vám u nás líbí nejvíc?
1: Dole ten obraz, ten jsem si vyfotil.
2: Ano.
1: A ty kazetový stropy, to se mi taky líbilo.
2: Jo.
1: A jako to vyprávění se mě líbilo. I ten program na té zahradě pro ty děti.
2: Ano.
1: A ještě jsem se u vás vyfotila psem Maxikem a s Ájou.
2: A když se vás zeptám, kde nejčastěji?

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45. Počasí na severu, tak máme docela chladno, rozhodně tedy studená noc proběhla, dokonce najdete ještě místa, kde mrzne, na hřebenech Jizerských hor například, ale jinak většinou 7 až 9 stupňů Celsia. Předpověď mluví o tom, že se bude oteplovat, ráno bude až skoro jasno, později pak polojasno až oblačno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Činasky a první signální. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Určitě víte, že včera si připomněli lidé na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně památku obětí nacistické perzekuce. Je to tradiční pietní shromáždění, tedy trizna, která se koná vždycky třetí neděli v květnu. Letos jde o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě.
1: Koná se to teda vždycky třetí neděli v květnu, protože se to odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou úmluvu, což byla dohoda přeživších Buchenwaldů, kteří se po válce setkali po osvobození a slíbili si, že se budou setkávat právě v tomto termínu do té doby, dokud nebudou vymíceny vlastně kořeny nacismu.
2: Vysvětluje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Co v minulosti začalo nebráněním slov, pokračovalo selháním práva a institucí, končilo věty, koncentračními tábory a miliony.
2: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
4: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
5: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
2: Zpětně vnímá neuvěřitelné štěstí, když jako jedna ze 150 tisíc dětí holokaust přežila.
5: Když se na to dívám zpětně, byl pro mě úžasnou školou života, protože člověk si tam seřadil priority, ale to jsem tenkrát jako šestiletý dítě nechápala.
2: Letos na pietu dorazilo zhruba 3 000 lidí.
1: Těžko se to odhaduje, ale nás těší, že to vypadá lépe, než to bylo minulý rok. Minulý rok to bylo kolem asi 2,5 000 lidí, takže doufáme, že to zase bude trošku lepší. No.
2: Hodnotí závěrem Stanislav Lada. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever,

Skupina Olympik na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno a už za malou chvíli také další zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Litoměřické základky se dnes zapojí do celostátní akce Do školy pěšky. Víc ve zprávách v 8.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Tento týden se v Česku oteplí, teploty většinou dosáhnou ke 20 stupňům. Litoměřické základní školy se ode dneška zapojují do celostátní akce Do školy pěšky. Na kostel v Modlanech se po 50 letech vrátí věžní hodiny. Dnes čekáme oblačno až skoro jasno, teploty do 20 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. V Česku se tento týden oteplí, teploměr přes den většinou ukáže kolem 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se místy můžou vyskytnout přehánky. Denní teploty budou mezi 16 až 21 stupni. Podobné počasí s občasnými přehánkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25 mm. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat. Denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Vybrané základní školy v Litoměřicích se ode dneška zapojí do celostátní výzvy Do školy pěšky. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová s tím, že denně před začátkem výuky od 7:30 do 8:00 ráno se tento týden uzavře ulice Boženy Němcové.
2: Další týden od 25. do 29. května bude ve stejný čas uzavřená ulice Svojsíkova. A v týdnu od 1. do 5. června se řidičům ze stejného důvodu uzavře ulice Ladova. Cílem výzvy je podle Rosypalové na omezenou dobu vytvořit bezpečnější prostředí v okolí škol. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: V Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. Podle místostarosty Petra Hubeného z uskupení Modlansko žije předala obec tento týden kostel stavební společnosti, kterou vybrali zastupitelé ve výběrovém řízení. Na práce dohlédnou památkáři.
3: Dělníci se do kostela nastěhují ve čtvrtek a začnou s opravou věže, fasády, krovů nebo střešní krytiny. Součástí projektu je taky návrat věžních hodin po více než 50 letech. První etapa přijde na zhruba 13 milionů korun, pokryje evropská dotace. Obec dostala kostel od církve právě před 5 lety. Z Modlan Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek ráno a dopoledne ještě očekáváme oblačno, místy skoro jasno, nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů, na horách do 14 a v Polabí a po Ohří až k 21 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte od dnešního rána v České Kamenici na Děčínsku. Kvůli pokládce kabelu je uzavřená Tovární ulice. Uzavírka je také v Dubí na Teplicku ve Mstišovské ulici. Jinak jedete bez nehod, taky dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, to byly zprávy v 8 a Jana Moravcová. Už za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo, víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější. I o tom budeme mluvit po 8 hodinou, no a před 8:30 se vypravíme do České Lípy, tam jsou starosti kvůli opravě plynovodu. Bude se tam opět rozkopávat jedna z ulic. Ale teď už písničky, které nestárnou, Leona Machálková nebo Valdemar Matuška.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Valdemar Matuška a já vám přeju dobré ráno. Na Českém rozhlasu Sever tu máme opět něco, co v učebnicích nebylo. Jestli pak tušíte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? No a odpověď není tak jednoduchá, jak nám vysvětlí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut. Počasí na severu Čech, tak máme za sebou docela chladnou noc. Někde už je okolo 9 stupňů Celsia, ale třeba v Jizerských horách klidně narazíte i na teploty pod nulou. Každopádně, ráno a dopoledne málo oblačnosti, odpoledne pak bude polojasno až oblačno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Voxel na Českém rozhlasu Sever a my se teď 10 minut před 8:30 podíváme do České Lípy. Protože ulice Prokopa Holého se znovu stane cílem bagrů, které tam právě teď míří. Proč? No, protože po loňské výměně vodovodu a kanalizace teď svoje potrubí bude pro změnu měnit správce plynovodu. Já teď ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který zná podrobnosti. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Prozrať, Jiří, proč se plynáři nepřipojili k těm pracím loni?
1: No tak radnice při přípravě loňské výměny kanalizace a vodovodu oslovila samozřejmě správce všech sítí, které tam podzemí vedou. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňáková-Brožová, firma Gasnet, která rozvod plynu spravuje, městu tvrdila, že jejich potrubí je v pořádku a ještě dlouho vydrží. Pak ale přišla zima a v navazující tržní ulici došlo k havárii a z prasklých trubek začal unikat plyn. Po vykopání poškozeného místa se ukázalo, že výměnu potřebuje celá větev, no a to znamená, že loni zasypaný výkov už překrytý asfaltem je nutné znovu otevřít.
0: Tak to není asi radostná zpráva, každopádně kdy to bude hotové?
1: Mělo by to být dokončené v září letošního roku. Ty práce začínají dnes, přičemž k uzavření silnice pro dopravu dojde k příští pondělí. Nepříliš nadšení jsou z toho samozřejmě majitelé domů a provozoven v ulici, protože už loni měli stížený přístup ke svým domovům a obchodům. No a teď se to bude opakovat opět přes celé léto. Nutno říct, že pěší přístup bude stejně jako loni zachovaný přes různé lávky. Stavba je rozetapovaná tak, aby se vždy pracovalo jen na dílčím úseku.
0: Ty jsi zmiňoval to, že rekonstrukce ulice Prokopa Holého je součást širších úprav centru města. O co konkrétně jde?
1: No není to nic menšího než rekonstrukce Škroupova náměstí, druhého největšího ve městě, na které Tržní ulice a Prokopa Holého ulice přímo navazují. Na samotném náměstí postupně končí rozsáhlý archeologický průzkum, na který naváže už samotná přestavba plochy. Nezůstane doslova kámen na kameni, všechno bude nové. Hodně lidí rozesmutnila ztráta vzrostlých stromů, nahradí ale několik řad zcela nových. V západní části bude podle plánů architektů ze studia Mňau relativně hustý les. Ve východní se pak opraví schodiště propojující náměstí s třídou Jindřicha z Lipé. Bude tam prostor pro trhy, kulturní akce a podobně. Dokončené by to mělo být v příštím roce.
0: O stavebních pracích v centru České Lípy jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelinkem. Díky, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

písničku už stokrát přespíval.

0: sebral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: I my jedeme dál, za 4 minuty už tu bude 8:30 a to znamená, že další zprávy uslyšíte od Jany Moravcové. Stavbaři o víkendu dokončili ocelovou konstrukci mezi pilíři na mostě Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. I to vám řekneme ve zprávách přesně v 8:30.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. Stavbaři o víkendu dokončili ocelovou konstrukci mezi pilíři na mostě doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Kvůli jeřábu byla uzavřená silnice číslo 30 v prostoru takzvané protipovodňové vany. Podle stavby vedoucího Jana Ekrta stavbaři dodrží termín dokončení rekonstrukce mostu do konce roku. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že se vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Írán se k útoku nepřihlásil. Fotbalisté Liberce v Šancelize nebodovali ani v předposledním kole elitní nadstavbové skupiny. Doma podlehli Spartě 0-2, poté co oba góly inkasovali až v závěru zápasu. Dnešek čekáme zpočátku oblačný, postupně i skoro jasno, přehánky ojediněle hlavně na horách a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Hořce na Litoměřicku v části Malešov počítejte s uzavírkou a komplikace po době uzavírky. Aktuálně očekávejte dále v Dubí na Teplicku, v Bezručově ulici a taky na Školním náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a její zprávy. No a za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. A pak si připomeneme včerejší pochody v krajských městech. Byly to pochody na podporu veřejnoprávních médií a do ulic vyšly tisíce lidí. Teď už ale písničky, které nestárnou, zahrají Petra Janů a Jojo Band.

0: Za 5 minut bude 8:45 a na Českém rozhlasu Sever si teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den. Dneska nádherný koncert v Žatci v letním kině, koncert ústřední hudby armády České republiky k Mezinárodnímu dni rodin od 17 hodin a budou zpívat i solisté David Uličník, zakladatel vokální skupiny Čtyřtet nebo solistka Národního divadla a Státní opery Praha Lucie Silkenová. Zaběhat si můžete v Ústí. Od 16:30 tady probíhá běh pro mozek. Předběhněte mrtvici. Je to charitativní boj, tedy charitativní běh a tentokrát pomůže mladému bojovníkovi Vaškovi. Trasa je dlouhá 3 kilometry a je to v parku na severní terase sraz před hlavní budovou speciální základní školy. A ještě Dům kultury v Teplicích. Od 19:00 je tu desítka Pavla Horváta, fotbalová talk show v rámci celorepublikového turné u příležitosti 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky. Takže vedle Pavla Horváta se můžete těšit i na Antonína Panenku a také bývalého reprezentanta Teplic a hráče tedy Teplic Jana Reska.
1: Český rozhlas Sever.

0: počasí.
1: Je 8:45, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty v tuhle chvíli sahají někde už k 10 stupňům Celsia. Na druhou stranu třeba v Kořenově ještě stále teplota pod nulou, takže ty rozdíly jsou velké. Ráno očekáváme málo oblačnosti, ale odpoledne už bude polojasno až oblačno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

zmražený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: doma kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Osm hodin a 8:40. Možná jste zaznamenali, že v krajských městech se uskutečnily podchody na podporu veřejnoprávních médií. Ruce pryč od médií. To byl název nedělní celorepublikové akce Spolku Milion chvilek. Do pochodů na podporu se zapojili tisíce lidí ve 12 krajských městech. Účastníci vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. A v Ústí nad Labem, kam se teď podíváme, se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů zhruba 150 lidí.
2: Český rozhlas nedáme! Televizi taky ne!
3: Televizi taky ne!
2: A jdeme, hajou na ně!
4: V davu byly vidět české vlajky nebo transparenty, byly na nich nápisy jako třeba kdo umlčuje média, bojí se pravdy, anebo proč ruší to, co funguje. V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníky pochodu přivítali pracovníci nápisem Děkujeme a písněmi. Z Teplic dorazila i Nikola Seifertová. Jak by se podle vás mohl nebo měl ten návrh ministra kultury změnit?
5: Já si myslím, že ten návrh by se měl stáhnout, protože vlastně nebyl důvod, který má nějaký reálný základ, aby se poplatky zrušily.
6: Jakub Kyselovič, přijel jsem z Teplic se svojí rodinou. Ten systém funguje dobře a nevidím zatím žádnou jako pozitivní motivaci za tím návrhem.
4: Mezi řečníky byl například ekologický sedlák Daniel Pitek, novinář Michal Dvořák, spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý, herec Jaroslav Achabajdler a nebo středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
7: Změna financování, která se tváří jen jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
4: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš. Hnutí ANO. Do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize.
8: Budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme a určitě nechceme mluvit do obsahu.
4: Ministerstvo kultury se ale nejdřív musí vypořádat s připomínkami ke svému návrhu zákona. Jen Český rozhlas jich poslal 37. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut bude 9 hodin a na Českém rozhlasu Sever. Přeju krásné ráno, ale nejsem na to sám. Se mnou je Renata Filipi, která dneska bude vaší průvodkyní v našem oblíbeném pořadu Dáme řeč. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem?
1: Tak my si budeme povídat o liduškách, tedy o lidové škole umění, protože všude po celé republice startuje ZUŠ Open. Víš Petře, co to je ZUŠ Open?
0: No ZUŠ Open, to bude nějaký festival, ne? Dny otevřených dveří nebo
1: no,
0: tak něco.
1: No, no, no,
0: ZUŠ vím, to je základní ZUŠ, umělecká
1: ano,
0: škola.
1: Ano, ano. A Open to jsou právě ty festivaly, většinou bývají venku, pod čirým nebem.
0: My to tady máme naproti přes ulici,
1: přesně
0: takže zase
1: tak.
0: Bude randál, jo?
1: No randál, ale tam dokonce i zpívá jeden sbor, který se jmenuje Randál.
0: Randál se dokonce jmenuje sbor. No vidíte to.
1: Petře, chodil jsi do lidušky?
0: Já jsem měl chodit do lidušky.
1: Ano.
0: Na zpěv, ovšem tatínek to zakázal.
1: Jak to?
0: Nechtěl mít doma syna s kufříčkem, takže jsem sportoval místo toho a všechno jsem doháněl až někdy později.
1: No ale zpíváš, takže jsi se k tomu stejně dostal.
0: Ano, nakonec jsem se k tomu stejně dostal, ale všechno jsem to pak musel dohnat a do dneška mě to mrzí, že jsem si tou liduškou neprošel, protože tu nauku třeba tyhle věci se
1: to
0: učit
1: se
0: jako
1: hodilo.
0: Dospělý člověk, to byla docela jako...
1: No a co tvůj syn? Ten chodil.
0: Ten opravdu ne. Pozdravuji mého syna, ale tam se hudba nesetkala
1: se
0: správnou osobností.
1: Ano.
0: Takže Zušky, naše dnešní téma po 9. Dejte řeč, teď se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na Benešově mostě v Ústí nad Labem dělníci dokončili ocelovou konstrukci a začnou betonovat. Opravy ode dneška omezí provoz na trati Litoměřice, Horní nádraží a Postoloprty. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Čekáme oblačno až skoro jasno s teplotou do 20 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. O víkendu dokončili stavbaři ocelovou konstrukci mezi pilíři na mostě doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Kvůli jeřábu byla uzavřená silnice číslo 30 v prostoru tzv. Protipovodňové vany. Rekonstrukce mostu bude pokračovat betonáží mostovky, přiblížil stavby vedoucí Jan Eckert.
2: Dokončení opěr mostu na ústecké a střechovské straně. Na ústecké straně zdržuje nás rekonstrukce Tříbrnického potoka. A jakmile budou tyto opěry dokončeny, tak se bude dělat dokončení mostu mezi pilířem a opěrou. Na ústecké straně budeme muset omezit provoz na 2 jízdní pruhy.
0: Termín dokončení rekonstrukce Benešova mostu do konce roku stavbaři podle Eckerta dodrží. Dnes začíná na železniční trati Litoměřice Horní nádraží Postoloprty plánovaná výluka. Informovala o tom Jana Hinterholzingerová z Českých drah. Vlaky v úseku Čížkovice-Libochovice nahrazují autobusy. Důvodem je plánovaná oprava a údržba kolejí na trati.
3: Spojená hradní autobusové dopravy nebudou zajíždět do zastávky Žalhostice. Výluka se bude týkat 238 vlaků. Omezení má skončit v pátek 22. května v 5 hodin odpoledne. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
0: Maximální ceny paliv se pro víkend a dnešek změnily jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr stojí 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevnila o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a platí až do dnešní půlnoci. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek ráno a dopoledne ještě mírná oblačnost, přes den většinou skoro jasno, místy se může zatahovat, přehánky čekáme zejména na horách, ale jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty mezi 17 až 20 stupni, na horách 11 až 14 a v Polabí a po Ohří až 21 stupňů. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 144 cm, průtok byl 102 metry krychlové za sekundu, předpověď 145 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka nákladního vozu se zvěří aktuálně komplikuje provoz na silnici 270 u Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku a bouralo se na příjezdu do Varnsdorfu, havarovala tam dvě osobní auta, projedete s opatrností. Taky dál šťastnou cestu a pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté a u nás na Českém rozhlase Sever právě teď začíná pondělní Dáme řeč. Protože začínají festivaly ZUŠ Open, tak se vás budu po celou hodinu ptát, jestli jste chodili do Lidušky, tedy do Lidové školy umění. Chodili jste tam rádi a dobrovolně, nebo vás třeba rodiče nutili? Co jste se učili a co jste se hlavně naučili? Tak klidně volejte do studia na telefon 475 212 212, můžete využít i e-mail a psát na Dáme řeč. řeč@rozhlas.cz a nebo klidně pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Jana Moravcová. Janí, hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne.
4: Tak ty zpíváš, možná i na něco hraješ, chodila jsi někdy do Lidušky?
0: Do Lidušky jsem nechodila, co se týká jako hudební části. Chodila jsem na kreslení.
4: Na kreslení, ano, ale to se počítá.
0: Tak, no. Takže já jsem chodila na kreslení, pak nějaká keramika v domě dětí, ale to si myslím, že nespadalo pod Zušku. Takže kreslit jsem chodila do Zušky.
4: Ty máš dvě děti, Leušku a Jiříka, tak co oni? Vím, že Leuška chodila zpívat do dětského sboru a Jiřík kytara.
0: Tak, Jiřík kytara a Leuška hrála na flétničku jako tvoje dcera a posléze na klávesy a teď třeba po nějaké odluce se k tomu ráda vrací, takže jsem ráda, že jsem trošku byla pevná a trošku jsem je nutila.
4: A že něco
0: se k tomu budou moc vracet.
4: Tak jsem zvědavá i na vás. Vzpomeňte si, jestli jste chodili do Lidušky, dneska se tomu říká Zuška, anebo třeba chodí vaše vnoučata. Volejte do studia, telefon je 475 212 212.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byly Rolling Stones na Českém rozhlase Sever. My máme 9 hodin a 13 minut k tomu. Odstartovali jsme dnešní Dáme řeč, kde si povídáme o tom, jestli jste chodili do lidové školy umění, do Lidušky, dneska tomu taky říkáme Zuška. A festival Zuš Open zahájil minulý týden 10. ročník. Ve spoustě měst se můžete těšit na koncerty, divadlo, operu i výstavy v provedení mladých hudebníků, tanečníků a umělců ze základních uměleckých škol. Samotné zahájení se odehrálo na Pražském hradě ve Španělském sále.
1: Nad ním pak poletují ptáci a z plná hrdla zpívají.
2: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Takže ten prostor činí hodně.
3: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních 2 letech i skládá.
2: Je to v Olomouci, je to Zuš Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
3: Takže to byla objednávka.
2: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
3: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
4: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fandějí a tak.
3: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
4: ano,
3: motivuje.
4: Přesně tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
3: Co tě baví víc tím pádem?
4: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
3: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
5: Já jsem jako celkem nervózní, jako každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
3: A ještě mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
5: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
3: Festival základních uměleckých škol Zuš Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A co vy, chodili jste rádi a třeba dobrovolně, nebo vás rodiče nutili do Lidušky? Co jste se tam naučili? Kromě toho, že můžete hrát v Liduškách na hudební nástroj, tak můžete třeba i malovat, věnovat se výtvarce, a nebo se třeba naučit zpívat. Tak klidně volejte do studia na telefon 475 212 212. Společně dáme řeč o tom, jestli jste chodili do Lidušky, anebo třeba chodili vaše děti, anebo teď vnoučata.

0: Tohle byl Dalibor Janda, tady je Český rozhlas Sever, kde dnes dáváme řeč o tom, jestli jste chodili do Lidušky, do Zušky, jestli vás to bavilo, anebo ne, jestli jste byli nuceni k nám do studia na telefon 475 212 212 se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem a prozradila mi, že jako malá chodila na klavír asi 2 roky, ale že rodiče velmi brzy pochopili, že jí to absolutně nebaví a že to asi nepůjde. Takže po 2 letech breku a zklamání na obou 2 stranách. Nakonec paní Jana do Lidušky přestala chodit a dodneška je za to velmi ráda. Paní Jano, i to se stává a já mám podobnou zkušenost právě z domova. Na tu si teda nepamatuju, že jsem byla moc malinká, ale z vyprávění si vzpomínám, že moji rodiče takto se snažili motivovat mého bratra, aby chodil na housle. Nešlo to. Vydrželi to rok a bratr dodneška na nic nehraje, na nic hrát nechce a myslím, že nikdy na nic hrát nebude. A co vy? Chodili jste do Lidušky? Kam jste chodili? Chodili jste tam třeba dobrovolně nebo vás rodiče nutili? A víte, že třeba dnešní Zušky mají program i pro seniory, takže se klidně můžete naučit hrát a znát noty i po 50, po 60. Zavolejte mi do studia na telefon 475 212 212. Můžete psát i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání
3: Český rozhlas Sever,

0: Jana Kiršner a také Petr Habka, vy posloucháte Český rozhlas Sever a jeho Dáme řeč. My si povídáme o tom, jestli chodíte do Lidušky nebo jste chodili, a k nám do studia se na telefon 475 212 212 dovolala i paní Hanička z Krásné Lípy. Paní Haničko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne a krásný den všem posluchačkám a posluchačům. Přeji vám všem krásný jarní den, skoro už letní potom. A já jsem zase, jak jsem si říkala, nechci se vytahovat, ale ano. Na rozdíl od té příjmy té paní, co tam byla, ale o tom, jak říkala, že bratr hrál na hodně. To byste vlastně vybrali.
0: Ano, to volala paní Jana z Ústí.
1: Že to nebavilo, že to prostě nechtěl, že to jenom rok chodil a tak. A já zase nebez váhání prostě jsem naopak jsem dala 10 let, nejdřív 7 let základní.
0: Ano.
1: Na klavír v Lidové škole umění, mě bude 77 a ne, pověřila jsem to vůbec na hřebík, a ještě než jsem odjela do Krásné Lípy a chodila jsem z ubytovny na propustky domů, jezdila, tak jsem si tam vždycky zahrála a tatínek nevlastní očím říkal: Hanko, zahraj mi prosím tě ještě jednou toho Nora, jako Edvarda Hagerupa Griega. Od těch dob, od mladého dětství, začala jsem později než jiní lidé o 9 let, ale vydržela jsem to až do 19. Ještě i 3 cykly vyšší, ale nechtěla jsem se stát klavíristkou, chtěla jsem se pracovat rukama, takže jsem šla na rukodělnou dělnici.
0: Mm-hmm. No. Takže to hraní je takhle pro radost. Paní Haničko, my to vlastně měli podobně, protože na rozdíl od svého bratra já chtěla od malinka hrát na flétnu. Hrála jsem takhle 10 let. Do dneška si všechno pamatuji. Zahrajete si ještě na klavír občas?
1: No, říkám rádi, já jsem, jak jsem říkala, toho Nora, to je ano. Edvard Haverův líst, velický kusů Edvarda Haverupa Griega. Tak jsem hrála Mozarta, Chopina, Stišmol, klavírní konten, Balčík, a jak jsem říkala, nepověšila jsem to na hřebík a s tátou jsme si taky hrávali.
0: Tak je to fajn, že to člověk vlastně v člověku zůstane a že vlastně hrajete i po tolika letech. Paní Hanička z Krásné Lípy, tak díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: A pozdravujte tam všechny celý báječný Rádio Sever a dostal pan Zdeněk Lukesle můj ten poslední dopis s tím přáníčkem.
0: To se budete muset, paní Haničko, zeptat přímo Zdeňka, protože tohle konkrétně nevím, ale můžu to zjistit.
1: Nevíte. Tak všechny tam moderátorky a moderátory, všechny zdravím a těším se zas někdy. Na schoda, že sem nemůžu se tam do těch otevřených dveří, bylo to krásný.
0: Děkujeme. Tak no. Jo, díky, mějte se a naslyšenou.
1: Mějte se a nezlobte se na mě, že neměte to jako vytahování.
0: To vůbec ne. Paní Hanička z Krásné Lípy, no a nám na e-mail napsala i paní Jana z Děčína: Dobrý den, do vysílání, do Lidušky jsem chodila v Děčíně na klavír. Ze začátku mě rodiče trochu nutili, ale časem mě hraní začalo bavit. Dodnes vzpomínám na paní učitelku Havlovou, která byla sice přísná, ale hodná. Před jedním vystoupením jsem měla velkou trému a ona mi řekla: První tón strach zažene. Dnes jsem v důchodu a lákalo by mě zkusit keramiku a nebo třeba malování. Zdraví paní Jana, tak paní Jano, díky za e-mail, no a zkuste se poptat, protože základní umělecké školy to není vůbec pro děti. Můžeme tam chodit i my dospělí. Dáme řeč s

0: Tohle byla skupina Cool and the Gang. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde dnes dáváme řeč o Lidušce, o základní umělecké škole. Já osobně chodila 10 let, chodila jsem na flétničku a vzpomínám si, že všichni v rodině hráli na housle. Tatínek si to hrozně přál a chtěl, abych taky chodila na housle, ale já jsem si těch 6 letech postavila hlavu. Řekla jsem, že housle nechci, chci flétničku. Tak můj tatínek řekl, že nebudu hrát na nic. Já jsem se tedy neustále držela, že na nic hrát nebudu. Tatínek to vydržel rok a nakonec volil a mohla jsem chodit na flétničku. Ta láska mi zůstala dodnes a na flétničku teď chodí i moje dcera, ale má to jenom jako začátek, protože na flétnu hrát nechce a budeme se přesouvat, až doroste na klavír. Tak uvidíme, jak to dopadne. K nám do studia se teď ale dovolala i paní Maruška Schobutová. Paní Maruško, hezké dopoledne.
1: No vám taky, Renátko, hezké dopoledne i všem posluchačům. No, já jsem chodila do Lidušky 3 roky.
0: Ano.
1: Byla to moje 6., 7., 8. třída.
0: Ano.
1: No, tak, a tady
0: paní Maruško, maličko nám vypadáváte ze signálu, tak zkuste se trošičku pohnout. A neslyšeli jsme, na co jste hrála. To je to, co nás nejvíce zajímá určitě.
1: No, já jsem hrála klavír.
0: Ano.
1: A mám před sebou vysvědčení a tam byl docela ještě povinný předmět všeobecná hudební nauka.
0: Přesně tak.
1: No, ale měla jsem to ty 3 roky všude za jedna, teda bylo to, i když ta nauka mě teda zrovna moc nebavila.
0: To jsem se vás chtěla zeptat, mě taky ne. Tak jestli jste to měla podobně, ano.
1: Ano, a dojížděla jsem teda 6 kilometrů a v té 8. třídě jsem šla pak na pedagogickou školu do Berouna a tam byl předmět klavír. Tak tam jsem jako pokračovala, tam byla taky i ta nauka, no a takže se mi to pak hodilo. No a jinak mám teda dceru a ta chodila od 5. třídy, myslím, do baletu,
0: ano.
1: Tady v Chomutově. Ten balet byl velice takový, ta paní učitelka jako vyhlášený, ona vychovala vlastně Vlastimila Harapes.
0: Dokonce, ano. Někde musel začínat, ano.
1: Ano, to byl velice známý, že jo, baleťák. No a rok ho tam zažila a on byl pak tak k tomu Chomutovu výborný, že jim obstaral lístky a jeli tam do Národního divadla, když vystupoval, taky jsem tam jednou byla, takže byl to pro mě nesmírný zážitek. To jenom tedy tak hrála i klavír, ten jí teda nebavil, já musela hrát tu druhou ruku, víte, je ona jednu a tak, ale chtěla jít do Prahy ve stopách tedy pana Harapesa, nedostala. Prošla všechna kola, do toho hlavního se nedostala, tak na to zanevřela a vše nechala. No a my jako, už je to taky dosled, tomu vnukovi je 30, ale ten hrál zase v Lidušce v Jirkově na klávesy.
0: Ano.
1: No, tam jsme jezdili vždycky na ty besídky, nebo jak bych to řekla, jak se tam všechny ty děti představily. Jednou do roku.
0: Paní Maruško, to oficiálně koncert a představte si, že jeden takový první od dcery mě čeká dneska. Jo, je to přesně, jak se ti žáci všichni představí a opravdu je to koncert.
1: No a to bylo taky moc, to byla moc hezká setkání vždycky. No a jinak teď já už zahraju, Renátko, akorát Ovčáci štveráci, to umím na piano. Ve svých letech. A jinak to bylo pestrý, no. Líbilo se mi.
0: Paní Maruška Schomutová, tak díky za telefon a paní Maruško, věřím, že kdybyste se rozehrála, tak se do toho zpátky dostanete. To je totiž věc, která se nezapomíná.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. A co vy? Chodili jste do Lidušky? Na co jste hráli? Zatím vede klavír, tak jak je to u vás? Klidně volejte do studia na telefon 475 212 212.

0: Toyota, jeho nápoj lásky číslo 10. My si v našem pořadu Dáme řeč na Českém rozhlase Sever povídáme o liduškách, jestli jste do něj nějaké chodili. A když tak přemýšlím, tak by mě zajímalo, jestli třeba Karel Gott chodil do nějaké lidušky a pokud tam začal zpívat jako malé pískle, co tenkrát na to říkali učitelé. No, budu to muset pozjišťovat. A víte, že některé zušky v severních Čechách mají bohaté zkušenosti i přes hraniční spoluprací. Jako třeba základní umělecká škola v Litvínově. Tam spolupracují se saskými školami už od roku 1990. Lenka Šebová si o tom povídala s ředitelem školy Jaroslavem Sochorem.
1: My pořád tuto spolupráci chceme udržovat. Máme velmi dobrého sparring partnera, což je paní Susan Schmidt, která šéfuje vlastně obrovský kraj celého Erzgebirg regionu, který vlastně má na starosti, a to je 14, čítá to 14 uměleckých škol od Aue přes Chopau a tyhle ty školy. Takže opravdu je to obrovské množství škol, Olbrnau tam u nám, za náma přímo. A s nima vlastně teď momentálně provádíme spolupráci. A ten celý projekt stojí na tom, že dílčí koncerty, který zažila i dcera, a máme společnou niť, která se táhne tím tříletým projektem, který příští školní rok končí, teď jsme v půlce, a máme rozdělané muzikály, máme rozdělané taneční představení se scénickým tancem, které se má věnovat vlastně vývoji Krušnohoří, to bude úplně zajímavé téma, navíc s původní muzikou, kterou bude dělat Eva Vargo, která byla naší žákyní taky a živí se jako písničkářka, takže samozřejmě jsme na to úplně vděční. A Alena Vojtelů neskutečným způsobem popsali to, co v tom ději bude. A teď vlastně první setkání s drážďanskýma, který spadají do tohohle euroregionu, nastane 22. května, kdy bude mezinárodní taneční ZUŠ Open v Citadele, kde se setkají krajské ZUŠky z našeho ústeckého kraje, právě s tou drážďanskou, tam je to jako konzervatorium, ale je to v podstatě taková jakoby lidová škola.

0: Zuzky jsou dál rádi v kontaktu, dál se zúčastní, přivádějí svoje děti.
1: Já si myslím, že to je všecko o vztazích, že ty lidi, protože se cítili dobře v těch souborech a s těma lidma, kteří jsou v tom našem ústavu, jak já říkám, a zaměstnanci, jeden lepší vedle druhého, tam opravdu jsou kvalitní učitelé, tak samozřejmě se ty žáci za nimi rádi vrací.
2: A já s tím naprosto můžu souhlasit. Moc dobře si vzpomínám na svého pana učitele Emil Homan, který hrál v Janáčkové filharmonii na Lesní roh. A byl to vlastně člověk, který, když jsem se rozhodovala, když přestanu hrát, když už vlastně na tu flétničku jsem uměla skoro všechno, kam dál, tak mě právě motivoval na Lesní roh. Hrála jsem na něj pouhé 3 roky, ale i tak to byla neskutečná zábava a skvělá zkušenost.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Žalman a spol. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o tom, jestli jste chodili do Lidušky a píšete e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Dobrý den, já osobně nemám hudební sluch, o to více ráda zpívám. A miluju, když je někdy živá kapela a je jedno, zda hraje modernu nebo lidovky. Mám ale brášku, který do Lidušky chodil na housle a na druhém stupni dokonce na kytaru. Naopak ode mě má absolutní hudební sluch a jako paradox je, že jeho hraní a zpívání vůbec nebaví. A protože zrovna slaví dnes narozeniny, moc ho zdravím a gratuluji. Tohle poslala paní Petra z Kralup. Paní Petro, díky za e-mail. Zdravíme bratra, přejeme taky vše nejlepší z Českého rozhlasu Sever. A bohužel máte pravdu, je to naprostý paradox, ale i to se v životě stává. Ještě jeden e-mail od pana Miroslava z Mostu. Hezký den, chodil jsem do lidové školy umění v Mostě na trubku. Táta hrál v dechovce, tak bylo rozhodnuto. Nejdřív mě to nebavilo, ale později jsem si

hudbu oblíbil. Dodnes vzpomínám na jednu hasičskou slavnost, kde jsme hráli úplně promočení v dešti a lidi stejně tančili dál. Pan učitel nás naučil hlavně trpělivosti a disciplíně.

0: Petr Mugdu zpíval, tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeče. My si povídáme o liduškách, jestli jste chodili na základní uměleckou školu. Se mnou je ve studiu Lenka Šubová. Lení, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak co ty, jsi absolventem nějaké lidušky?
1: Já jsem utekla, jak
0: že mě to nepřekvapuje.
1: Přípravky, tak ani výtvarku jsem nedochodila, za to jsem ale pečlivě dohlédla na to, aby moje dcera dochodila.
0: Ano, a chodila tam ráda nebo z donucení?
1: No, z kraje to byl lehký tlak, to jako ano, ale ve chvíli, kdy z nich začaly stavět orchestry a kdy z toho byla jako skupinová zábava, tak pak už byl problém jí dostat tam odtud.
0: Jasně, rozumím. No, naprosto tomu rozumím. Tolik Lenka Šubová a její zkušenosti s liduškou. Pojďme k dopolednímu expresu, co nás čeká.
1: Dáme si v něm společně třeba syrovátku. Já musím přiznat, že stran konzumace těch neúplně tradičních mléčných pokrmů, já jsem jako spíš opatrná, ale všichni říkají, že je to zdravé, ba dokonce dobré. Tak uvidíme.
0: Tak uvidíme.
1: Třeba i mě dnes přesvědčíme.
0: Necháme se překvapit. Lenka Šubová už za malou chvíli v dopoledním expresu a Renáta Filipi vám přeje hezký poslech. Spolu se uslyšíme popolední v písničkách na přání.

0: hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Na některých středních školách v Česku dnes začaly ústní maturity. V krajských městech se uskutečnily pochody na podporu veřejnoprávních médií. Změnit podobu současné městské knihovny v Mostě mají architekti z Kanady nebo Francie. Dnešek bude oblačný až polojasný, teploty do 20 stupňů, na horách do 14. Krásné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitní vysvědčení. Vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Skejbalová.
6: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
4: Na podporu veřejnoprávních médií a proti návrhu zákona o změně financování Českého rozhlasu a České televize vyšli v neděli v krajských městech lidé do ulic. V Ústí nad Labem se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů z Milionu chvilek pro demokracii zhruba 150 lidí.
7: V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníkům pochodu pracovníci rozhlasu za podporu poděkovali písněmi a nápisem děkujeme. Mezi řečníky byl třeba středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
8: Změna financování, která se tváří jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
7: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
4: Most pokračuje v přípravách plánované proměny budovy současné městské knihovny. Po přestěhování městské knihovny do zmodernizovaného kulturního domu Repre by se objekt knihovny měl proměnit v kreativní centrum pro základní umělecké školy. Podle mluvčí Mostu Kláry Vidrové bude do konce roku jasné, jak bude knihovna v budoucnu vypadat. Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky.
5: Počasí.
4: Dopoledne čekáme ještě místy oblačné, přes den bude většinou skoro jasno, nejvyšší denní teploty do 20, na horách do 14 stupňů a v Polabí a po Ohří ještě o něco tepleji, maxima do 21 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehoda nákladního vozu komplikuje aktuálně provoz na silnici 224 u obce Pěti Psy na Chomutovsku a omezení čekejte mezi Lenešicemi a Postoloprty na Lounsku kvůli nehodě osobního vozu. Aktuálně je silnice uzavřena.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobrý den, s novým týdnem je tu i z Brusu nový dopolední Express. Pokud tohle dopoledne trávíte s ním, tak se dozvíte spoustu zajímavého, třeba o jedné úspěšné gymnastce z Roudnice nebo o túře, která vás zavede do půvabné německé soutěsky, ale taky o cestě do Chorvatska, kterou absolvují klienti centra Slunečnice. Písničky, které nestárnou, zaspívají Rangers i Nezmaři. Hned teď ale dopolední Express zahájí Petr Novák. Tak pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever.
5: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Je 11 minut po desáté, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever, tohle byli Nezmaři. Nevím, jestli to máte taky tak, ale já naprosto bezmezně obdivuju lidi, kteří dokáží něco, co já rozhodně ne. No a jelikož jsem nikdy nebyla příliš gymnasticky nadaná, tak všechny gymnastky obdivuji opravdu velmi. S velkým potěšením vám právě proto teď pustím medailonek jedné z nich. Narodila se v Roudnici nad Labem.
1: Slavní Severočeši.
2: Na vrcholných akcích jí dvakrát těsně utekla medaile. Ačkoliv mohla gymnastka Jana Komrsková jen snít o tréninkových podmínkách svých velkých soupeřek, dostala se do širší světové špičky. Narodila se v roce 1983 v Roudnici nad Labem. Rodiče trénovali gymnastiku a maminka Zdena dokonce závodila na olympiádě v Mnichově. Jana Komrsková začala sportovat ve 4 letech a od 6 závodit. Brzy se stala členkou juniorské reprezentace. 10 let pak byla nejlepší českou gymnastkou. Přeskok jí sice jako disciplína moc nebavil, ale i přesto v něm dvakrát vyhrála závod světového poháru. Mnohokrát stála na stupních vítězů. Na světovém šampionátu v roce 2001 skončila v přeskoku těsně čtvrtá. Bramborová medaile jí byla ve stejné disciplíně přisouzena i na evropském šampionátu o 6 let později. Českou republiku reprezentovala na olympijských hrách v Sydney a Athénách. Kariéru definitivně ukončila v roce 2010 kvůli bolestem zad. Dnes už je trojnásobnou matkou. Žije v Uherském Hradišti, kde se věnuje pohybovým aktivitám malých dětí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Sotva jeden víkend skončil, můžeme plánovat ten další. Je před námi pozvánka na sobotní výpravu z Krásné Lípy. A to přes soutěsku Obere šlo se přes do Mikulášovic. A na tuhle výpravu vás pozvou průvodce Jiří Rak z destinační agentury České Švýcarsko a taky naše kolegyně, redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Raku, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: 23. května v sobotu se sejdeme v kolik hodin? Já vím, že to bude brzy ráno.
3: Je to brzy ráno, túra je dlouhá. V 7.45 na náměstí v Krásné Lípě u zastávky autobusu.
2: A vlastně tím hlavním motem té výpravy bude co?
3: Hlavním motem je ukázat novou červenou značku, která propojuje Krásnou Lípu s Kyjovským údolím a německou soutěskou Obere Schleuse, kde se jezdí na lodičkách.
2: Kolik nás čeká kilometrů?
3: Tura je dlouhá, čeká nás 19 kilometrů, protože půjdeme vlastně Kyjovským údolím přes německé území zase na českou stranu do Mikulášovic. Pojedeme turistickým vlakem zpátky do Krásné Lípy.
2: Pojďme se podívat na tu naší cestu z hlediska terénu, kudy my vlastně všude půjdeme, jako co uvidíme po cestě.
3: V Krásné Lípě u mapy, která je u zastávky, si ukážeme tu trasu a pak v 8 hodin pojedeme 5 kilometrů linkovým autobusem do Kyjova. A v Kyjově začne vlastní pěší túra. Půjdeme celým Kyjovským údolím až ke státní hranici a pak dále podél Křinici na německé straně až do Soutěsky, která má jméno Obere Schleuse, a podobně jako u Hřenska se také tady jezdí na lodičkách.
2: A pojedeme i my na lodičce?
3: Vezeme se lodičkami, ano. Koupíme si vstupenku na lodičky, ta stojí podle posledních informací v tomto roce 9 euro na osobu a převozník nás přiveze soutěskou na její konec a zase budeme dále pokračovat pěšky.
2: Výlet to bude opravdu velmi romantický, zní to dobře, co máme mít sebou?
3: Doporučuji vzít si sebou nějakou svačinu a pití, protože cesta je dlouhá. Možnost občerstvení na trase je v kiosku u soutěsky Obere Schleuse za eura pochopitelně a potom i v německém Hinterhermsdorfu, kterým budeme procházet, je také možnost občerstvení.
2: Na sobotní túru soutěskou do Obere Schleuse pozval Jiří Rak z destinační agentury České Švýcarsko. My děkujeme za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Všichni se na vás těšíme. Příjemný den.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Slunečnice v Děčíně je nezisková organizace, která pečuje o lidi s mentálním postižením. Vznikla skoro před 30 lety jako svazek dobrovolníků a dobrovolníci i nadále tvoří její značnou část. Organizaci si vybrali vědci z Ústecké univerzity do mozaiky proměn regionu, tedy mezi pozitivní hybatele v kraji. No a v Děčíně, tedy v místě, kde Slunečnice působí, je i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne a já jsem teď v kavárně na cestě, trochu schované v děčínském nákupním centru Pivovar. Mají tu klasický sortiment, teplé i studené nápoje, zákusky, jako je třeba punčák nebo palačinky, ale pracují tady lidé s handicapem, klienti Slunečnice. Organizace má několik částí, jednou z nich je právě sociální podnik, pod kterým funguje i kavárna. Lidé ze Slunečnice v podstatě pečují o dvě skupiny klientů. Jednak o ty, co se o sebe nedokážou plně postarat, pro ty funguje denní stacionář, a pak o lidi, co by péči o sebe a svůj život mohli zvládnout, a ve Slunečnici je to učí. Důležití jsou tak pro ně ti jejich asistenti, průvodci a velmi často dobrovolníci.
1: Jak péče, kterou Slunečnice poskytuje, funguje?
2: Organizace podle zakladatelky a ředitelky Šárky Podrábské pečuje zhruba o 70 klientů. V Hudečkově ulici má pro ně ten denní stacionář, kde si sami některé ty aktivity plánují. Jsou tam tvůrčí dílny, tréninková pracoviště, jako například kuchyňka. Starají se tam ale také o želvu, jako o domácího mazlíčka. Ty programy jsou vedené jako sociální rehabilitace. Organizace zaměstnává 8 pracovníků, především těch odborných, a různé aktivity s klienty zajišťují také desítky dobrovolníků, běžně jich je kolem 50. V posledních 2 letech se zapojují i studenti a žáci škol a jsou to například i celé třídní kolektivy, které jako dobrovolníci pomáhají.
1: Vypadá to, že dobrovolníci, ale taky průvodci s klienty tráví hodně času, je to tak?
2: Ne, ano, tráví, tvoří takovou komunitu. Podle Šárky Podrábské to bylo už původně to hlavní, vytvořit klientům komunitu, kde by se cítili dobře. Chodí na výlety, jezdí na tramské výpravy a dnes na večer třeba taková skupina pracovníků Slunečnice a klientů dohromady odjíždí na dovolenou v Chorvatsku. Vždycky se na takto společně strávený čas těší. Zažijí tam totiž spolu zas úplně jinou atmosféru než při těch běžných situacích tady v Čechách.
1: Podrobnosti o tom, co dělá děčínská Slunečnice, zjišťoval Robin Rerich. My děkujeme za to, že s námi je předal, a přejeme hezký den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Skupina Rangers, nebo chcete-li Plavci a jejich píseň o lásce. Máme 10 hodin a téměř 39 minut a s dopoledním expresem Českého rozhlasu Sever si teď dáme zdravou svačinku. Její součástí bude syrovátka. To je totiž pochutina, která zvládne povzbudit tělo a zároveň pohladit žaludek.
1: Babské rady.
2: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkali, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever.

Hodně štěstí vám přeje nejenom skupina No Name, ale taky Lenka Šobová a Český rozhlas Sever, který je vaším dnešním společníkem a který vás právě teď zve na zajímavé akce, které v regionu můžete navštívit. Tak třeba můžete do Teplického domu kultury, kam dnes dorazí desítka Pavla Horváta. Tenhle ten rozhlasový pořad radiožurnálu Sport výjíždí i za vámi, za diváky, a tentokrát dorazí do Teplic. Kromě Pavla Horváta se můžete těšit na Antonína Panenku, protože letos je to 50 let od chvíle, kdy dal tu svou legendární penaltu, a taky na bývalého reprezentanta hráče Teplic Jana Reska. Tolik tedy pozvánka pro fotbalové fanoušky. Další zajímavé povídání pro všechny, myslím, vás čeká v Mosteckém studiu 3 od 19 hodin. Tady bude probíhat beseda s Josefem Klímou, výstižně nazvaná České podsvětí, aneb jak jsem přežil devadesátky, o čem to bude, je dost jasné. Pokud byste chtěli dobrou muziku, která má sílu, tak můžete do Žateckého letního kina, tam totiž od 17 hodin bude koncertovat Ústřední hudba armády České republiky, a bude to koncert k Mezinárodnímu dni rodin. No a v podání tohohle ansámblu má muzika opravdu sílu. Na závěr ještě pozvání do divadla, respektive do kulturního centra v Klášterci nad Ohří, kam dnes v 19 hodin dorazí Jan Cina, aby předvedl svou verzi Malého prince. Je to takové hudebně dramatické zpracování tohohle legendárního díla. Má dcera na tom byla a byla dojatá. Tak jestli máte rádi Malého prince a Honzu Cinu navrch, neváhejte a vyražte.

Hanu Zagorovou ve vysílání Českého rozhlasu Sever vystřídá Eňa, uslyšíte i skupinu Tým a jejich reklamu na ticho. No a pak ve zprávách Jany Moravcové informaci o ženě, které scházelo trochu toho štěstíčka. Nepřežila útok krav, stalo se v Rakousku a my vám podrobnosti nabídneme ve zprávách.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: U soudu dnes v dalším údajném případu znásilnění vypovídá exposlanec Dominik Feri. Na veřejnou dopravu v Ústeckém kraji nově dohlédnou krajští revizoři. Manželský pár napadlo v Rakousku stádo krav, podobné incidenty v horách nejsou výjimkou. Dnešek bude místy oblačný, jinde skoro jasný s teplotou do 20 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ. S tím už nesouhlasila. Když se proti tomu ohradila, Feri podle obžaloby odbyl a styk dokončil. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost měla stát, nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri se aktuálně za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj odpikává tříletý trest ve věznici v Teplicích. Ústecký kraj zřizuje nová místa revizorů. 5 zaměstnanců patří pod krajský odbor dopravy a jejich úkolem bude kontrolovat vydávání jízdenek, dodržování jízdního řádu nebo chování řidičů a podobně. Zatím si kontroly zajišťovali smluvní dopravci. Pro kraj je to pilotní projekt, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
4: To znamená taková kontrolní činnost Ústeckého kraje nad dopravou a proč ne dopravní podnik nebo dopravní společnost Ústeckého kraje, protože samozřejmě tohleto šahá i na ostatní dopravce. Nejen dopravce, jak i dopravní společnost, ale i další dopravce.
2: Letošní jarní mrazy, sucho a přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď Unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Žena v Rakousku nepřežila útok stáda krav. Její manžel skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Potvrdili to dnes policejní úřady s tím, že se incident stal včera ve východním Tyrolsku. Stádo zhruba 40 krav patří sdružení místních zemědělců a pohybovalo se na označené pastvině. Přesné okolnosti neštěstí policie stále vyšetřuje.
5: Podobné incidenty nejsou v Alpách výjimečné. Jen v Tyrolsku se každé léto na horských pastvinách pohybuje více než 100 000 kusů. Dobytka. Loni v létě Rakousko varovalo před útoky alpských krav po sérii incidentů ve Štýrsku a Korutanech. V reakci na to spustili úřady některých regionů kampaň s názvem Horské pastviny nejsou kontaktní zoo. Podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu totiž farmáři nemusí stavět ohradníky. Oblast, kde se pase stádo, stačí označit cedulí a odpovědnost za bezpečnost nesou v první řadě sami turisté. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude místy oblačno, přechodně skoro jasno, teploty do 20 a na horách do 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kivadlový provoz čekejte kvůli stavebním pracím čerstvě v Hošce na Litoměřickou ulici k Vinici a bouralo se u obce Pětipsy na Chomutovsku na silnici 224.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: S
6: Jsou 4 minuty po 11. a dopolední Express Českého rozhlasu pokračuje a nabízí vám návrat do dětství, do dob her a bezbřehé fantazie. Té společně popustíme uzdu s manželi Olšaníkovými, kteří vyrábějí originální textilní loutky zvířat. Hosty dopoledního Expressu budou už po písničce Petra Reska a do studia s nimi dorazí i jeden z jejich koní.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dostali ocenění regionální výrobek Českolipska za loutky. Vyrábějí originální látkové loutky s dřevěným vahadlem. Jak jejich Pepino Papec vznikly a jak se daří podnikání v tomhle netradičním oboru, i o tom si dnes s nimi budu povídat. Hosty dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever jsou Petra a Libor Olšaníkovi. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Co pro vás znamená ta nálepka regionální výrobek?
2: Tak určitě je to ocenění toho, že se loutky líbí, že vlastně my jsme úplně poprvé vlastně v roce 2022 dostali jako první, protože do té doby vlastně udělovalo tady to ocenění porota nebo odborná porota. A v roce 2022 byl první ročník, kdy dostal šanci taky veřejnost. Mm-hmm. A v hlasování vlastně jsme hned vlastně ten první rok získali první místo, takže to nás samozřejmě potěšilo, tak potěší, když to, co děláte a děláte to pro lidi, tak ty lidi to ocení.
1: Já jsem říkala, že vaše loutky jsou originální. Já to vidím, mm-hmm. ale dokážeme to nějak popsat našim posluchačům, aby pochopili, v čem jsou jiné, jak vypadají, čím jsou zajímavé?
3: Tak loutka naše má jenom dvě šňůrky. Tak to je první takový jako výrazný prvek, protože to není marioneta, která má 8 šňůr nebo 6 šňůr, která se vám zamotá. A potom co s tím? Lidi to hodí do skříně a už si toho nikdy nikdo nevšimne.
1: Ale marioneta to je jako principem vodění.
3: Principem je to marioneta, přesně tak. Ale má jenom ty dvě šňůry, ty se vám nezamotají, i když některé děti jsou velmi šikovné.
1: No a ten důvod redukce šňůrového vybavení loutek je právě v tom, že jsou to loutky určené pro úplně malinké děti.
3: Pro ty první loutkovodiče. Tam se naučí vodit tu loutku a pak můžou postupovat na více šňůr.
1: Chtějí dnešní děti vodit loutky? Oslovuje je to?
2: Chtějí. No, chtějí. Jako je to vlastně, já jsem někdy jakoby sama překvapená, už i menší děti, my vlastně máme určený ty loutky, říkáme to, je to hlavně kvůli tomu vlastně atestu, že to obsahuje nějaké drobné části, které by eventuálně děti mohly nějakým způsobem z toho dostat a spolknout třeba. Takže je to od 3 let oficiálně a testy na to máme. Ale vlastně i menší děti, už takový ty šikovný holčičky, 2letý, 1,5 roku, jako dají se, jo. A líbí se jim vlastně asi princip toho, že ve chvíli, kdy to vezmou do ruky, tak ta loutka vlastně ožije okamžitě.
1: A já teď lituju, že jsme jenom rozhlas, že naši posluchači nemohou vidět, která k nám tady dovádí ten kůň, o kterém jsem říkala, že s vámi dorazí do studia. Ano, je to stvoření veselé a hravé. Před chvílí poklidně seděl a teď nám tady podupává, protože je to sice loutka textilní, ale kopítka má dřevěná. My se k tomu, jak ty loutky vypadají, z čeho přesně jsou a jak jste vůbec přišli na to, že byste něco takového mohli dělat, určitě dostaneme, ale až po písničce Pavla Bobka.
4: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Petra a Libor Olšaníkovi jsou dnes hosty dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Jsou to výrobci originálních textilních loutek, které veřejnost ocenila a dala jim nálepku regionální výrobek Českolipska. Jak se to vlastně stalo, že jsou z vás výrobci loutek?
2: To je taková delší historie.
1: Pardon. Povídejte.
2: Já jsem k tomu přičichnul v 90. letech, jo? A on víceméně prototyp toho koníka vynalezla jedna výtvarnice, Vanda. A já jsem potom vlastně od toho tak jako odešel. 20 let jsem o tom nevěděl a zhruba tak 10-12 let zpátky jsme se k tomu vrátili. Ale to jsme ještě žili úplně jinde, to jsme nebyli ještě v České republice.
1: Žili jste v Londýně a mohl za to váš syn, tak to vysvětlete.
3: No, tak vlastně, no, bydleli jsme v Londýně, tam je to trošku komplikovaný, velký město, pronajatý byt a synáček toužil po zvířátku, po mamince, já jsem taky vždycky toužila po zvířátku, vždycky jsme nějaký doma měli, ale samozřejmě ve velkém městě je to složitý, komplikovaný, nemohli jsme mu to dopřát, i když sami bychom asi jakoby rádi, ale tam vlastně jsme ani nemohli, kvůli majiteli toho bytu a on prostě chtěl nějaký zvířátko.
2: A pejska.
3: Pejska. Nejlépe prostě jako pejska. Tak jsme schánili, že jsem říkala, nějakou hračku, s kterou může chodit ven a nemohli jsme prostě jako sehnat. Respektive ano, byly nějaký umělohmotný pejsci, i takový různý na těch vodících, co i štěkali tak jako trošku, ale to všechno bylo takový no, nehezký, umělý, nebo to dělalo strašný jako rachot, nebo to bylo na baterky a už to bylo takový, jako všechno komplikovaný. A v tu dobu vlastně Libor řekl, a teď dáme dohromady, já tak jako vzpomínám takovou jednoduchou, jako že by to měl na šňůrkách, musím s tím chodit ven, aby se to trošku jakoby hejbalo a tak, a já jsem tak to vůbec jako nepřisuzoval vůbec žádnou, říkám, no, tak možná, no, ne, přišel vlastně s vyrobenou takovým prvním jakoby pejskem, jezevčíkem, který ten jezevčík je takový vlastně hodně typický, že ho každý pozná, že má to dlouhý tělíčko, krátké nožičky a tak to nějak tak jako tam sesmolil a mně se to strašně jako líbilo. Jsem říkala, no, tak jako to je úplně boží, to je prostě parádní a hlavně tomu synovi se to strašně líbilo.
1: Fungovalo to na něj.
3: Fungovalo to
1: vzal
3: na něj
1: to jako,
3: okamžitě.
1: Tohle je ten mazlíček.
3: Tohle je jakoby ten pejsek, který ho jakoby si může prostě vzít sebou ven a taky to dělal. Mm-hmm. A tím, jak jsme ho brali ven, tak se to vlastně celý tak jako pomalinku, ale jistě vlastně začalo rozbíhat. Lidi nás potkávali, nikdy nic takového podobného neviděli. My jsme samozřejmě vytunili potom mnohem víc, jo, nebyl to ten úplně ten první prototyp. Takže fungovalo to, že lidi se nás vlastně zastavovali a říkali, kde jste to koupili, co to je? A to je, a my bychom taky chtěli, anebo ne, my máme takový lopejska, nevyrobili jste nám takový. A ono to tak jako postupně jako by vznikalo, ale to první, ten impuls k tomu byl vlastně jako takovýhle.
1: A ten první jezevčík se jmenoval Pepino?
3: Tak, po synovi.
2: Víceméně ano.
1: Jak se rozběhla ta produkce a proč jsou hlavním výrobním artiklem právě zvířátka a ne třeba lidi? I o tom si společně budeme povídat zase za chvíli. Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Petra a Libor Olšaníkovi jsou dnes ve studiu Českého rozhlasu Sever a mají sebou i svého koníka, tedy jednu z mnoha loutek, které pouštějí do světa, nejen do toho dětského. Ten koník je moc pěkný. Na to, aby se narodil, ale někdo musí vymyslet, jak bude vypadat. Tak kdo je autorem těch návrhů? Kdo říká, že jezevčík bude vypadat tak a koník tak?
2: Tak. Uvidej.
3: Libor, jako ten úplný základ, já se přiznám, že nejsem kamarád se šicím strojem, neumím to. Mm-hmm. Určitě, co se týká tvarů, toho tělíčka a hlavičky, tak takový ty první jakoby náměty jako přicházejí jako z Liborové strany, protože on umí si to rozkreslit, udělat vlastně takový ten jakoby prototyp první, a pak vlastně přicházím na řadu já, kdy jakoby to nějakým způsobem jakoby koriguju a říkám, no to mělo být trošku jako jinak, nebo hlavička menší a tak.
2: A taky řešíš ty barvy.
3: Taky řeším ty barvy. Mm-hmm. To znamená ty látky, jaká barva, jak se to zkombinuje, jaká se pak udělá hříva, v případě u pejska samozřejmě ne hříva, třeba jenom krk, nožičky, jak to zkombinujeme celý, takže to je potom víc jakoby na mě. Takže je to opravdu taková jakoby spolupráce, jeden bez druhýho, vlastně se nedostaneme k tomu jakoby kýženému cíli.
1: Jasně. Jaké zvířátko bylo nejobtížnější na realizaci?
2: Tak s čím jsme se hodně potrápili, tak určitě bylo prasátko třeba. Jo, to není jednoduchý, ta hlava je specifická. Taky, když si vezmete v přírodě prase klasický, tak má spojený vlastně tu hlavu s tím tělem téměř bez krku.
1: Jasně.
2: Ten krk je tak masivní, jasně, že vlastně to přechází rovnou. A u těchto těch zvířat je to trošku problém, že ten krk nějaký udělat musíme, aby se ta hlava otáčela trochu.
1: A vyřešili jste?
2: Ale jo.
3: Nakonec jo, ale opravdu to někdy je tak, že mi to trvá třeba půl roku, že my už to prasátko jakoby máme a já pořád cítím, že to není ono, že to není to tak, jak bys to představovala, takže pořád tak to třeba ještě jako překreslu. Detaily úplně, někdy jako si člověk říká, jak malý detaily dokážou udělat velký rozdíl v tom výrazu toho jako zvířátka. Teď bych řekla, jsme se dostali do fáze, kdy říkám, no konečně, udělala jsem větší uši, tak aby to jako, jo, aby bylo roztomilý a zároveň taky trošičku jako trhlý a jo, tak někdy to trvá.
2: Aby to mělo ten znak, takový typický pro to zvíře. Zakroucený ocásek pro prasátko třeba.
1: Jasně, musí být.
2: A tak podobně.
1: V době plastové ty vaše hračky jsou látka, dřevo, vlna. Je složité sehnat materiály, které budou vyhovovat té technologii, tedy tomu, aby ta loutka držela a plnila svou funkci, a zároveň, protože jsou to hračky pro děti, tak aby byly nezávadné a přijatelné po všech stránkách?
2: Ano, určitě. Nebylo jednoduché sehnat samet, protože drtivá většina našich loutek je ze sametu, z vlny a ze dřeva. Teda z vlny. Je to příze. Jo, teďka už málo kdo používá čistou vlnu jako na pletení, ale jsou to standardní materiály, které se používají na šití oděvů a tak dále, jsou vhodné pro děti.
1: Máte na to všechny ty potřebné atesty?
2: Ano.
1: Je to složité, ta byrokracie kolem toho ve chvíli, kdy začnete dělat něco pro děti, tedy pro ty nejmenší a nejchoulostivější zákazníky?
2: Musíte vydat prohlášení o shodě, že se to shoduje s těmi pravidly a s těmi normami, které to má mít. No ale jinak, jak jste se na začátku ptala na to, jestli v té době těch plastových hraček, tak v podstatě my to máme takovou misi, kdy jsme vyhlásili Číně válku proti těm plastovým hračkám, které přijíždějí v těch tunách a v tunách, v těch kontejnerech, v těch zaoceánských lodích, v těch tankerech. A není to jednoduchý souboj samozřejmě, ale my si věříme.
1: Naštěstí tohle je velmi mírumilovná válka v té dnešní nepříliš příjemné době.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Manželé Olšaníkovi Petra a Libor vyrábějí textilní marionetky o dvou šňůrách, do kterých se dítě nezamotá a zároveň si může užít ten pocit, že pod jeho rukama něco naprosto magicky ožívá a dokáže plnit jednoduché pokyny. Děláte zvířátka, už jsme si řekli, že prasátko vás potrápilo. Které z těch zvířátek ve vaší stáji, ve vašem statku je to prodejně nejúspěšnější?
2: Unicorn.
1: Jasně, takže naprosto nereálné stvoření, jednorožec,
2: je to tak.
1: Růžový?
2: Růžový určitě.
1: No, musí být. No.
2: Růžový. Děláme teda i unicorny modrý, říkáme jim aqua, máme stříbrný, máme zlatýho, ale jednoznačně růžový unicorn vede. Ale na záda mu dýchá určitě jezevčík.
1: Jasně, jednorožci pro holčičky, jezevčík pro každého. Proč zvířátka a ne lidi?
3: Já si myslím, že zvířata oslovují lidi vnitřně nejlíp úplně. Samozřejmě můžete dělat princezny, můžete dělat krále, královnu, prince a tak dále, ale to dělají i jiní loutkáři. A zvířata prostě se dělají málo jako loutky, tak proč ne?
1: Fungovaly by lidské figury taky na těch dvou šňůrách? Nebylo by tam trochu úskalí v tom, že rozpohybovat takovou loutku s tak jednoduchým obslužným systémem by bylo komplikované?
3: Bylo by to komplikované, protože máte čtyři končetiny a lidi málo kdy vidíte, že by chodili po čtyřech. Takže jako tam by ty ruce a nohy prostě vlály jenom tak bezcílně, kdežto takhle koník může aspoň cválat. A občas děláme i vlastně figuríny na zakázku. Udělali jsme trola pro jednoho pána a ten musí mít šest šňůr.
1: Je to hračka pro děti. Říkali jsme, že i pro ty úplně nejmenší. Když má dítě novou hračku, chce s ní do postele. Vždycky. Jsou vaše loutky určené i pro noční kontakt?
2: Tak není to úplně jakoby hračka jako plyšáček, ale protože tady toho jsme si vědomi samozřejmě, protože sami vlastně děti máme, už teda odrostlí, ale moc dobře si to pamatujeme, tak to vlastně potom taky přišlo později, to nebylo úplně na začátku, že nás vlastně napadlo, že úplně nejlepší by bylo, kdyby ta loutka šla nějakým způsobem vlastně odendat ty šňůrky a aby se z toho stalo to plyšový zvířátko. Mm-hmm. Takže proto vlastně ty šňůrky jsou umístěný, jsou odnímatelný a to úplně jednoduše vlastně odepnou se od knoflíčku, takže na hlavičce a většinou na zadečku je knoflík a i to děcko to vlastně zvládne samo, když už je trošičku jakoby zručnější. Takže určitě.
1: Pepíno Papec jsou prostě připraveny na všechno. Povídáme si o nich a mě je neustále líto, že to naši posluchači nemohou vidět, protože teprve pak je ten zážitek kompletní. Tak kdyby vás chtěli vidět, kdy a kde mohou?
3: Tak teďka o víkendu budeme na Mělníku, tam je jarmark na náměstí v sobotu. A pak dále budeme v Turnově, to je další týden, kde jsou historické trhy.
2: Celý víkend vlastně,
3: ano,
2: to je sobota i neděle.
3: Víš,
2: to
3: je, no.
2: Pak jsme ve Dvoře Královém, no tak jako objíždíme, tak co se jakoby dá, nemáme vlastně naopak, máme spíš problém, že už vlastně nemáme moc tu jako za prvé kapacitu, někdy se nám ozvou vlastně více organizátorů těch akcí, teď je jakoby mnoho, takže snažíme se tak jako nějak vybírat tak, aby jsme zavítali vlastně do těch koutů, kde jsme třeba nebyli, kde nás zase jakoby lidi můžou vidět a potkat poprvé, tak určitě.
1: Máte nějaký loutkářský, potažmo podnikatelský sen? Je něco, co byste s těmi svými loutkami chtěli dokázat nebo něco, co byste chtěli vyrobit a ještě se to nepovedlo?
3: Tak určitě bychom si přáli, aby ty děti, aby každé dítě mělo loutku zvířete a mohlo si s ní hrát a zdokonalovat se v tom loutkovodění, protože tenhle národ potřebuje loutkovodiče jako sůl.
1: Tak to je velmi odvážný sen, ale proč ne, sny jsou od toho, aby se snily. Tak já držím palce, a aby jsme se do téhle fáze někdy dostali, protože myslím, že když budeme budoucí generace kultivovat těmi vašimi látkovými loutkami, bude to s naší společností jenom lepší. Hosty dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byli Petra a Libor Olšaníkovi. Děkujeme.
3: Děkujeme, na shledanou.
2: My děkujeme, na shledanou.

11 hodin a 43 minutky posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a pokud se Severem budete i po 13. hodině, poslechnete si pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák skupiny

0: toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Celý rozhovor s Petrem Lexou si poslechněte dnes po 13. hodině.

0: Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 8 minut před pondělním polednem. Lenka Šobová se s vámi pomalu, ale jistě loučí. Renáta Filipi už se na vás těší v písničkách na přání. Předtím, než na ně dojde, ale ještě uslyšíte zprávy v pravé poledne a samozřejmě i recept Slávky Brádlové. A já jsem tu teď proto, abych vás na ten recept připravila. Takže bude to italské, a tedy rychlé a přitom chutné, protože právě taková povětšinou italská kuchyně je.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme nočky se slaninou. Je to trošku italské chuti pro takové rychlovaření. Budeme potřebovat jeden balíček těstovin, kterým se říká gnocchi, takže po česku nočky. K tomu takových 150 až 200 gramů anglické slaniny, 60, možná 80 gramů strouhané mozzarely, šery rajčátka na ozdobu a sůl. Gnocchi připravíme podle návodu. Krátce je povaříme v osolené vodě, trvá to tak plus minus pár minut. Postupujte podle návodu na sáčku nebo na balíčku. Anglickou slaninu nakrájíme nadrobno a rozpečeme ji na pánvi. Na rozpečenou slaninu dáme uvařené a ocezené gnocchi a promícháme. Na talíři pak ještě posypeme strouhanou mozzarelou a doplníme šery rajčata. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Na Benešově mostě v Ústí nad Labem dělníci dokončili ocelovou konstrukci a začnou betonovat. Českolipskou ulici Prokopa Holého je nutné znovu rozkopat. Dnes je to 103 let od zahájení pravidelného vysílání Českého rozhlasu. Do večera polojasno nebo oblačno, na horách ojediněle, místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Stavbaři o víkendu dokončili ocelovou konstrukci mezi pilíři na mostě doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Kvůli jeřábu byla uzavřená silnice 1/30 v prostoru tzv. Protipovodňové vany. Rekonstrukce mostu teď bude pokračovat betonáží vozov mostovky, přiblížil stavby vedoucí Jan Ekert.
4: Dokončení opěr mostu na ústecké a střechovské straně. Na ústecké straně zdržuje nás rekonstrukce Tříbrnického potoka. A jakmile budou tyto opěry dokončeny, tak se bude dělat dokončení mostu mezi pilířem a opěrou. Na ústecké straně budeme muset omezit provoz na dva jízdní pruhy.
3: Termín dokončení rekonstrukce Benešova mostu do konce roku stavbaři podle Ekerta dodrží. Ústecký kraj za práce zaplatí 630 milionů korun. V ulici Prokopa Holého v České Lípě dnes začíná výměna plynovodu. Loni přitom Severočeská vodárenská společnost ve stejné ulici měnila vodovod a kanalizaci. Před zahájením loňských prací bylo podle správce plynovodu společnosti Gaznet potrubí v pořádku. Přes zimu se ale v navazující tržní ulici stala havárie, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
5: První dny výkopových prací ještě zůstane ulice Prokopa Holého průjezdná a k jejímu uzavření, to znamená průjezdění, dojde v pondělí 25. května. Práce zde budou pokračovat po etapách a skončit by měly na začátku září letošního roku.
3: V Česku se v tomto týdnu oteplí. Teploměr přes den většinou ukáže kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno. K večeru se místy můžou vyskytovat přehánky. Podobné počasí s občasnými přehánkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25 mm srážek na metr čtvereční. V týdnu se pak bude postupně oteplovat. Denní maxima mohou o víkendu vystoupat až ke 23 stupňům. Český rozhlas slaví dnes 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května roku 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několikaměsíční náskok měla jenom britská BBC.
2: Sport.
3: Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř. Češi vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz a v kádru mají přes 10 zástupců z NHL. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
3: Do večera polojasno až oblačno, na horách ojediněle místy přehánky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách dnes do 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Proboštově blokuje provoz nehoda v ulici Lipová. Na dálnici D8 silničáři pracují na zajištění svahu v úseku na posledním kilometru před státní hranicí. V obou směrech je provoz vedený jedním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly pondělní polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Jako první se dovolal dnes pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne.
2: Dneska bylo Lucie, že posluchačům Rádia Sever, tady mám Horní Poustevny.
1: Lucie Vondráčková a Nad Vltavou, tak to je písnička, kterou jste dnes vybral. Pro koho bude?
2: Bude to zase jako vždycky. Pro Pepu Pospíšila, pro Pavla Bláhu, pro Kugeršta, pro Lucku Bílovou, pro kluky z Osudácky, pro Danušku, pro naše zdravotní sestričky, pro paní Janušku, kterou všechno si poslouchá, pro moji sestru Jitku Lipovou Štruktova.
1: Písnička je tedy připravená, tak díky za zavolání a naslyšenou.
2: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Tohle byla Lucie Vondráčková a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní písničky na přání. Tu další už vybírá paní Andělka z Hřivic. Hezké odpoledne, paní Andělko.
1: Hezký odpoledne i vám a všem posluchačům. A dneska bych chtěla poslat písničku Pepovi do Štětí, Kájovi do Ústí, Hanice do Touchovic a Božence do Žace a do Jirkova. A do Německa Herbertovi a Lindě. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Moc děkujeme, jenom doplním, že to bude Milan Drobný, Mlékaři doly, platím já. Díky a naslyšenou.
1: Ano a děkuju, naslyšenou a děkuju.

Milan Drobný dospíval a tady je další písnička na přání. K nám do studia se dovolal i pan Mirek z Jablonce. Přál si písničku od skupiny Greenhorns Holky jdou. A ta písnička je pro všechny chlapy, kteří zůstali sami a nevzdali to a stále vzpomínají na mládí.

0: Skupina Greenhorns a Holky jdou a my jdeme na další písničku na přání, ale tentokrát už se dívám na Českém rozhlase Sever na vaše e-maily. Ty posílejte klidně v průběhu celého dne na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den a prosím od Jakuba Smolíka a Jany Chládkové, Valčík pro lásku, pro Marcelku do Neštěmic a Marušky do Chomutova a Děčína a všem, co se líbí, paní Maruška ze Šestajovic.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Jana Chládková a taky Jakub Smolík a Valčík pro lásku. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Hezké pondělí, dnes má 64. narozeniny německá zpěvačka Sandra, známá z 80. a 90. let a u nás velmi oblíbená. Tak zahrajte jeden z největších hitů, Hi, Hi, Hi. Bude to Natašám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: Tohle byla Sandra na Českém rozhlase Sever a my pokračujeme v písničkách na přání, ale tu tentokrát vybírá na naší lince 475 212 212 paní Maruška od Benešova nad Ploutíncí. Hezké odpoledne.
1: I vám, děkuji vám za vaši ochotu a vlídnost. Prosila bych písničku od Aťky Janouškové, Zázračný doktor, a bylo by to pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače. A děkuji.
0: Písnička je připravená, tak taky díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji vám.
2: Jednou prý v Kentucky.

0: Aťka Janoušková a její zázračný doktor. Pokračujeme v písničkách na přání a tu další na naší lince na Českém rozhlase Sever vybírá pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezké odpoledne.
1: Já vás taky zdravím a prosil bych od Elvise Presleyho něco a je to pro manželku a pro všechny známí a pro vás.
0: Tak já jsem vybrala písničku, věřím, že se manželce bude moc líbit. Always on my mind. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Elvis Presley dospíval, my máme 12 hodin a 38 minut k tomu. Posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď popolední probíhají pondělní polední písničky na přání. Mám tady další e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty pro radost. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěkný den. Posílá to paní Ivona, Renda, Pavla, Marťa a taky Lucka.

Brontosauři a Na kameni kámen, taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Už jsme hráli písničky z vašich telefonů na lince 475 212 212. Hráli jsme písničky z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme ale na SMSky, které posíláte na číslo 911 04 a posílat je rozhodně můžete v průběhu celého dne. Dobrý den, prosím, zahrajte Mariku Gombitovou Kolosum. Touto písničkou bych chtěla potěšit svou kamarádku Janu, která nedávno přišla o práci, ale to vůbec nevadí, ani nevzdávej se. Posílá to Zdenka.

Tohle byla Marika Gombitová a její Kolosum. 12 hodin a 51 minut k tomu nám stále pokračují písničky na přání na Českém rozhlase Sever a stihneme ještě jednu SMSku z čísla 911 04. Pro všechny písničku od skupiny Oceán Ráchel děkuje paní Radka.

0: Tohle byla skupina Oceán a taky Petr Muk, jejich Ráchel a poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další budou nachystány zase po 18. Už teď se na vás moc těší můj kolega Miroslav Tartárek, takže se vůbec nic neděje, pokud jsem nepřečetla váš e-mail anebo jste se nedovolali. Po 18. tady bude další šance. Kolegyně Jana Moravcová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech, s nimi ve studiu bude za pár minut. A já vám posílám do jedné ještě skupinu Alfa. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hlavní líčení v případu pašování drog do věznic na Lounsku a Kladensku ani téměř po roce nezačalo. Mezi Jablonným v Podještědí a Křižany ode dneška nejezdí vlaky. K desítkám tisíc středoškoláků dnes začaly ústní maturitní zkoušky. Do večera polojasno až oblačno, ojediněle na horách místy přehánky. Teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Okresní soud v Lounech dnes znovu odročil hlavní líčení v případu pašování drog do věznic Nové Sedlo na Lounsku a Vinařice na Kladensku. K dnešnímu jednání přijeli pouze tři obžalovaní, kteří podle obžaloby už v době páchání trestné činnosti byli ve výkonu trestu. K soudu dorazili z vazební věznice v Ostravě. Státní zastupitelství viní 7 mužů a 3 ženy z pašování a distribuce drog mezi vězni.
3: Podle kriminalistů skupina pašovala do věznic například pervitin, marihuanu nebo léčiva s psychotropními látkami. Hlavní líčení mělo poprvé začít už v polovině června minulého roku. Od té doby ho ale soud 6x odročil. Ve většině případů se k soudu nedostavili všichni obvinění. Další pokus o zahájení hlavního líčení soudce Jan Jouza naplánoval na 21. září. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Cestující na trati mezi Jablonným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou, oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení potrvá do 27. května. Osobní vlaky v úseku nahrazuje autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj pak nahrazuje i rychlíky. Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Výsledné známky na maturitním vysvědčení ale nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Rybářství proto musela omezit produkci. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky.
1: Sport.
2: Gymnasté Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení, rozhodl o tom výkonný výbor Světové federace FIG na zasedání v Egyptě. Federace zakázala ruským a běloruským gymnastům startovat v roce 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. O rok později rozhodla, že se sportovci z těchto zemí budou moci zapojit pod neutrálním statusem.
1: Počasí.
2: Do večera polojasno až oblačno, na horách ojediněle místy přehánky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silničáři opravují na Teplicku v silnici 1/8 mezi Žalany a Rtyní nad Bílinou. V opravovaném úseku čekejte zdržení, projíždí se Kivadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa je v Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bačí dělá, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl, nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štěkali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích Černohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než vyrost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv, protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
1: Asi no.
0: Účastníkem... Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, nebo, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi doteďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo. s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme si na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky. Takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když se člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, v takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký. Takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak jako záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, ale sám
2: snažím
1: sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky byla jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta Lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj
0: Hogi.
1: Kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně, my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, o něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde ne, jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak ne, to není ono, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srdu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni, 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych si tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně pro to mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou. Tak se to maličko poupravil, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou řekněme vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube. Ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě to je klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce. Když, no, jako když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to dobré prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co,

0: ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos zahrajem v této tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili. A už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
1: Ale písně, jako, o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
0: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, no tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
1: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. Já to koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, ale nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady. Musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas. Tak jako... Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dnešní charitativní běh v Ústí nad Labem upozorní na příznaky mozkové mrtvice. V Libereckém kraji vznikají nové trasy pro horská kola. Třetina zaměstnavatelů v Česku čeká podle úřadů práce letos nárůst zaměstnanosti. Do večera polojasno až oblačno, na horách ojediněle místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Charitativní běh s názvem Čas je mozek v Ústí nad Labem upozorní na zákeřnost a příznaky mozkové mrtvice. Dobročinná sportovní akce startuje dnes v 16:30 u speciální školy pod parkem na ústecké severní terase. Informuje o tom krajská zdravotní, která je partnerem dobročinné akce.
2: 3-kilometrová trasa vede parkem severní terasa a účastníci můžou běžet nebo jít. Výtěžek ze startovného dostane 21-letý Václav Hnízdil, který bojuje s následky mozkové příhody a chce se vrátit do běžného života. Zatím nedokáže číst ani psát, ale denně cvičí a trénuje mozek. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Cyklisté v Libereckém kraji budou mít ještě v letošním roce v létě víc možností, kde sjíždět traily. Trasy s překážkami vznikají například na Javorníku u Liberce. Tam je už od začátku května nově otevřená modrá stezka. V létě bude středisko dokončovat stavbu také červené a černé stezky pro zkušenější cyklisty. Nový náročnější trail dokončují také na Tanvalském Špičáku. Kompletně opravené traily budou i na Špičáku v České Lípě.
3: Českolipská radnice obnovuje příměstský rekreační les. Informovala o tom na webu. Městské lesy tam upravují stávající stezky pro cyklisty i pro chodce, které budou nově širší. Vzniknou tam také nové lavičky a informační tabule. Práce by měly být hotové do léta. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
1: A další informace přidáme v dnešním odpoledním vysílání ještě v této hodině. Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších třech letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jenom několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko.
0: Počasí.
1: V noci čekáme většinou oblačno až polojasno, k ránu ojediněle i mlhy. Teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, na horách i ke 4 stupňům Celsia. Zítra, tedy v úterý, bude většinou oblačno až polojasno. Odpoledne přechodně zataženo s lokálními přehánkami, to zejména na horách. Teploty zítra do 22 stupňů, na horách mezi 12 až 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V České Kamenici počítejte se zdržením, silničáři opravují most na průtahu 1/13 u obchodu Lidl, projíždí se Kyvadlově. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dvě hodiny odpoledne, k tomu 4 minuty, pokud nás posloucháte pravidelně, víte, že na Českém rozhlase Sever právě teď začíná pohodové odpoledne. Za chvíli se podíváme, který sval v našem těle je nejsilnější a vy zatím můžete tipovat. V seriálu Co v učebnicích nebylo, to opět prozradí Martin Písařík. Dům sportu a městský archiv, to jsou první dvě stavby, které vyrostly v areálu zbourané textilní továrny Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Co dalšího tam radnice staví, se dozvíte zhruba za 15 minut. Pozveme vás na Mezinárodní den rodiny do Žadce a slavnou Severočeškou je dnes gymnastka Jana Komrsková a připraveny jsou pro vás opět i písničky, které nestárnou.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Petra Janů, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Tak co, zkusili jste si tipnout, který sval je v našem těle nejsilnější? No, ono to není tak jednoznačné. Více už nám prozradí Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Teď už je 2 hodiny, k tomu 21 minut a posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, stále příjemné pondělí 18. května. V Hrádku nad Nisou na Liberecku už pomalu finišují s první etapou přestavby areálu bývalé textilní továrny Bekon. Místo přádelny Nití tam bude zdravotní středisko, městský archiv a také dům sportu. Podrobnosti k investici za více než 500 000 000 korun už má redaktorka Jana Pavlíčková, kterou teď zdravím, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak proměna areálu Bekonu je největší investicí Hrádku. Z té původní fabriky zbyl už jenom tovární komín a ředitelská budova, jinak je všechno zbourané. Teď jsou tady aktuálně před dokončením 2 nové budovy, a to dům sportu a městský archiv. Jediné, co jim chybí, je vnitřní vybavení. V tom domě sportu najdou lidé například taneční a baletní zrcadlový sál, hřiště na squash, lezeckou stěnu, tělocvičnu pro kickbox, jogu, badminton a další. Bude tam i fitness s posilovnou. No a vedle domu sportu už je také hotový objekt městského archivu, bez kterého už by se radnice neobešla, a sloužit by měl i pro archivaci dokumentů hrádeckých škol a dalších příspěvkových organizací města, jak mi řekl nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
2: Upřímně, ty papíry se nám teď neválí, samozřejmě jsou srovnaný tak, jak mají, ale prostě máme to všude, opravdu válčíme z prostory, takže to bude archiv a budeme tam skladovat i depozitář. Máme tady plno věcí, které se objevily v rámci archeologické činnosti, tak to tam bude mít složeno.
1: No, jak ten archiv, tak dům sportu by měly začít pro veřejnost fungovat k 1. lednu příštího roku.
0: V tom areálu se ale počítá i s poliklinikou. Ta bude hotová tedy kdy?
1: To je pravda, hrubá stavba by měla být hotová v srpnu, potom bude výběrové řízení na vnitřní vybavení a v té poliklinice budou mít zázemí praktičtí a dětští lékaři, stomatolog, fyzioterapeut, má tam být i diabetická poradna, lékárna, ambulance pro špatně se hojící rány a podobně. Tím ovšem ta přeměna továrního komplexu nekončí, vznikne tam totiž i nový městský park, a to na současné zarostlé ploše za tou továrnou Bekon, a jeho dominantou by měla být rozhledna z kamene a kovu, jak mi prozradil architekt Ladislav David.
3: Když jsme procházeli tu stavbu, tak jsme zjistili, že vlastně je to jediné místo v centru Hrádku, kde lze vidět ještěd. Takže jsme tenhle ten bod akcentovali rozhlednou, která i v případě, že ta vysoká zeleň, která je tam navrhovaná, vzroste, tak umožní rozhled. Možná Hrádek bude první město, který má v centru rozhlednu.
1: Na výstavbu parku už také vypsala radnice výběrové řízení, a to dokonce už podruhé, protože do té první výzvy se bohužel nikdo nepřihlásil.
0: Kdy tedy bude celý ten komplex hotový?
1: Také všechno by mělo být hotové v červenci příštího roku, to je podmínka dotace. Výhledově by pak radnice chtěla ještě tu dochovanou ředitelskou budovu předělat na družstevní byty. Celkem by jich tam mohlo být 40 až 50.
0: Prozradila naše liberecká kolegyně Jana Pavlíčková. Děkujeme a naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Hello.

0: Pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever na hodinách přesně 14:30 a k tomu 1 minuta. Od 17 hodin je dnes 18. května v Žatci připravený koncert a víc si teď řekneme s naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na pódiu letního kina v Žatci zazní mimo jiné muzikálové hity a hrát je bude ústřední hudba armády České republiky. To představení nám teď přiblíží tedy Robin Rerich, kterého zdravím po linkách. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, je ten koncert k nějaké události významné?
2: Tou významnou událostí byl páteční Mezinárodní den rodin. Armáda se koncert rozhodla věnovat právě rodinám příslušníků armády, vojákům. Poděkovat jim za zázemí, které i vojáci pro službu vlasti potřebují. Součástí služby ústřední hudby armády České republiky je také prezentace české kultury v oblasti koncertní dechové hudby. Běžně zabezpečuje hudební části akcí prezidenta republiky, úřadu vlády České republiky, předsedů poslanecké sněmovny nebo senátu, a to nejen v Praze, ale na území celé České republiky, podobně jako dnes v Žatci.
0: Můžeš ještě jako pozvánku pro ty, co by to na tu pátou hodinu do Žatce stihli, prozradit něco z programu toho koncertu?
2: Jak jsme naznačili, zazní muzikálové skladby a písně, měly by to být například některé hity od Andrewa Lloyda Webbera. V repertoáru jsou ale i jazzové nebo swingové melodie, například Jaroslava Ješka. Zhruba dvouhodinové vystoupení bude dirigovat zástupce velitelé hudby Josef Kučera a hudební těleso sólovým zpěvem doplní zpěváci Lucie Silkenová a David Uličník.
0: Možná by také někoho zajímalo, jaká část armády je teď v Žatci.
2: V současné době zde po přemístění z Havlíčkova Brodu sídlí velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Domovem vojenských posádek je Žatec od roku 1935. V roce 1951 bylo vybudováno letiště, které umožňovalo provoz proudových letounů, a během následujícího roku se sformovala i 5. stíhací letecká divize. Útvary teda žateckého letiště zanikly v 90. letech a místo letiště je dnes průmyslová zóna Triangle.
0: A informace pro nás zjistil na dnešní koncert do Žatce nás pozval Robin Rerich, náš severočeský stopař. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: Jana Kratochvílová v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever, jinak písničky, které nestárnou pro vás. Brzy tady bude třeba také ještě Gilbert Bécaud nebo zpěvačka Alice Spring se 14 hodin skoro 39 minut a připravený je teď opět Milan Knotek. Představí nám další slavnou severočešku a dnes to bude gymnastka Jana Komrsková.
1: Slavní severočeši.
2: Na vrcholných akcích jí dvakrát těsně utekla medaile. Ačkoliv mohla gymnastka Jana Komrsková jen snít o tréninkových podmínkách svých velkých soupeřek, dostala se do širší světové špičky. Narodila se v roce 1983 v Roudnici nad Labem. Rodiče trénovali gymnastiku a maminka Zdena dokonce závodila na olympiádě v Mnichově. Jana Komrsková začala sportovat ve 4 letech a od 6 závodit. Brzy se stala členkou juniorské reprezentace. 10 let pak byla nejlepší českou gymnastkou. Přeskok jí sice jako disciplína moc nebavil, ale i přesto v něm dvakrát vyhrála závod světového poháru. Mnohokrát stála na stupních vítězů. Na světovém šampionátu v roce 2001 skončila v přeskoku těsně 4. Bramborová medaile jí byla ve stejné disciplíně přisouzena i na evropském šampionátu o 6 let později. Českou republiku reprezentovala na olympijských hrách v Sydney a Aténách. Kariéru definitivně ukončila v roce 2010 kvůli bolestem zad. Dnes už je trojnásobnou matkou. Žije v Uherském Hradišti, kde se věnuje pohybovým aktivitám malých dětí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alice Springs, dej mi pusu, s vámi je Český rozhlas Sever, pokračuje pondělní pohodové odpoledne a my se teď vracíme k nám na sever Čech. Další kilometry cyklistických stezek přibudou na kopcích v Libereckém kraji. Traily vznikají například v Jizerských horách, v České Lípě nebo na Javorníku u Liberce. Detaily nám teď řekne redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já začnu mluvit o Špičáku v České Lípě. Radnice tam kompletně obnovuje příměstský les. Městské lesy tam zpevňují a obnovují stezky jak pro cyklisty, tak i pro chodce, které budou nově rozšířené až na 2 metry. Kromě toho tam přibudou i nové lavičky a informační tabule. Práce by měly být hotové do léta, během kterého se chce město zaměřit také na opravu místního singletracku, který je na druhé straně kopce a má zhruba 3 kilometry.
0: Jaké nové atrakce budou mít cyklisté v Jizerských horách?
1: Cyklisté se můžou těšit na Tanvalském špičáku na nový cyklistický trail, který doplní 3 stávající. Je určený spíš pro pokročilé bikery, vede na špičáku 1 podlanovkou přímo pod lany, takže trasa je poměrně prudká a jsou na ní různé překážky. A dole hned za nástupní stanicí na lanovku je nové skill centrum. Tam si můžou vyzkoušet své dovednosti a také si tam na nečisto vyzkouší překážky, na které po cestě na trail narazí. A sezóna tam začne 23. dubna.
0: Května. A ještě se zeptám, jaké traily vznikají na Javorníku?
1: Tam budou celkem 3 nové stezky. Jedna bude jednodušší, modrá, ta je otevřená už od 1. května a pracovníci tam ještě dodělávají 2 další trasy, červenou a černou, tedy s vyšší obtížností a hotové by měly být také do léta.
0: Zjistila naše liberecká kolegyně Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Jakub Smolík, jen blázen žárlí, přesně za 8 minut je tady 15. hodina. Chystají se pro nás další zprávy s kolegou Františkem Janačíkem a mluvit budeme třeba o tom, že umělá inteligence může být dobrým pomocníkem, ale velmi špatným lékařem.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Bylo 15 hodin.
6: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Maximální ceny benzínu a nafty bude od zítřka nově vyhlašovat celá vláda. Doteď to dělalo ministerstvo financí. Hlavní líčení v případu pašování drog do věznic na Lounsku a Kladensku ani v 7. termínu nezačalo. Nová příručka radí pacientům opatrnost při používání umělé inteligence. Do večera polojasno až oblačno, na horách ojedinělé místy přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne a také poslech. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes ceny paliv naposledy s platností pro úterý vyhlásilo ještě ministerstvo financí. Rozhodlo, že litr benzínu bude zítra stát maximálně 44 korun a 43 haléřů. Za litr nafty řidiči zítra zaplatí na nejvýš 42 korun a 2 haléře. Okresní soud v Lounech dnes už po 7. odročil hlavní líčení v případu pašování drog do věznic Nové Sedlo na Lounsku a Vinařice na Kladensku. K dnešnímu jednání přijali pouze 3 obžalovaní. Ti byli podle obžaloby už v době páchání trestné činnosti ve výkonu trestu. K soudu dorazili z vazební věznice v Ostravě. Státní zastupitelství viní celkem 7 mužů a 3 ženy z pašování a distribuce drog mezi vězni. Podle kriminalistů skupina pašovala do věznic například pervity, marihuanu nebo léčiva s psychotropními látkami. Hlavní líčení mělo poprvé začít už v polovině června minulého roku. Po dnešku je odročené na 21. září. Další podrobnosti přidáme. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít novou márnici. Původní historická budova už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Půjde o součást modernizace frýdlantské nemocnice za více než 300 milionů korun. Nová márnice už navíc nebude v centru areálu jako doposud, říká to místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka za ODS.
7: Takže se vymístí vlastně na kraj areálu. Máme tam 3 chladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky a bude hotová do začátku leta. Stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
5: Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určení diagnózy anebo rovnou léčby. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná jejich zdravotní stav a může si také vymýšlet, více řekl praktický lékař Pavel Sova.
8: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
5: K tomuto tématu se v našem odpoledním vysílání také vrátíme.
9: Sport.
5: Čeští hokejisté dnes večer před 8:30 nastoupí na světovém šampionátu ve Švýcarsku proti Švédům. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým zlepšit výkon. Co přesně má zlepšit, říká asistent trenéra Tomáš Plekanec.
9: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány.
6: Počasí.
5: V noci jasno k ránu, ale i s mlhami teploty klesnou i ke 4 stupňům. Zítra většinou oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a na horách se srážkami. Teploty zítra vystoupí i ke 22 stupňům Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Na silnici 1/13 na příjezdu do Jirkova od mostu pozor za přemostěním v zatáčce na odstavené osobní auto. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Jak už jste před malou chvílí slyšeli ve zprávách Českého rozhlasu Sever s kolegou Františkem Janačíkem, umělá inteligence nám, co se týče našeho zdraví, může pomoct, ale rozhodně nenahradí lékaře. Podrobnosti už za pár minut. Čeká nás také seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Podíváme se na Lounsko, konkrétně do Jimlína a Zeměch, a hlavně se vydáme na Nový Hrad, kde je vidět jedinečný soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manierismu. A přidáme i kulturní tipy. Mám pro vás třeba desítku s Pavlem Horvátem v Teplicích, jednu běžeckou charitativní akci v Ústí nad Labem a hlavně divadlo. A přidáme i písničky, které nestárnou, tentokrát od Věry Martinové nebo Marty Kubišové. Teď už ale připravený František a Buty.
6: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Věra Martinová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 3 hodiny odpoledne a 11 minut k tomu. Možná to znáte i vy, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svoje rizika, a ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli, a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Lenka Filipová, její dcera Hleny a samotní nejsme nic. 15 hodin, skoro 21 minut, stále příjemné pondělí 18. května a před námi je náš pravidelný seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Alena Škraňková dnes nás zavede na Lounsko a bude to konkrétně na Nový Hrad.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Lounsku najdete obec s názvem Jimlín. Jeho částí jsou zeměchy. Jimlín má svou dlouhou a docela slavnou minulost. V písemných dokladech se objevuje někdy ve 13. století. Místní jsou pyšní na to, že rytíř Záviš z Jimlína bojoval po boku Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku roku 1346. Původní stará tvrz jimlínských vladyků se rozkládala v místech, kde dnes stojí domy číslo popisné 1 a 38. V 15. století se začala psát historie Nového hradu. Na hradě můžete vidět jedinečný soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Největší z malovaných stropů je na ploše přes 249 metrů čtverečních. Po vyvlastnění v roce 1947 patřil hrad zemědělskému družstvu. V jakém stavu přebíral hrad okresní úřad v Lounech v roce 1994, to si asi dovedete představit. V posledních letech prochází Nový hrad postupnou rekonstrukcí. Zeměchy mají i svého slavného rodáka. Karel Lím, učitel a milovník turistiky, se tam narodil v roce 1875. Traduje se, že když kníže Lobkovic přivezl v roce 1897 do Čech první lyže, daroval je svému adjunktovi a ten je přenechal právě Karlu Límovi. Stal se tak prvním českým lyžařem v Krušných horách.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Slovenská skupina Elán, Jožoráš a písnička s názvem Zalúbil sa chlapec. Přesně za půl minuty tady máme půl čtvrtou. Je čas na naše dnešní odpolední tipy. Minulý týden jsme soutěžili o vstupenky na desítku Pavla Horváta a dnes můžete na tuto rozhlasovou talk show naživo zajít do Teplického domu kultury. Vedle fotbalisty Pavla Horváta se můžete těšit na legendárního Antonína Panenku a bývalého reprezentanta i hráče Teplic Jana Reska a zároveň na příběhy ze zákulisí českého fotbalu. Dobře bavit se od 19 hodin budou i ti, kteří nejsou třeba fotbalovými fanoušky. Mám tu také jednu rychlou pozvánku pro sportovce a hlavně běžce z Ústí nad Labem a okolí. Už za hodinu, tedy v 16 hodin a 30 minut, odstartuje běh pro mozek. Moto zní Předběhněte mrtvici. Charitativní běh tentokrát pomůže mladému bojovníkovi Vaškovi a sraz je v 16 hodin a 30 minut před hlavní budovou speciální základní školy pod parkem na Ústecké severní terase. Trasa je dlouhá cca 3 kilometry, vede parkem severní terase. Vracíme se k 19. hodině a to je vlastně začátek všech akcí, které teď nabídnu a jednat se bude hlavně o divadlo. Komedie plná jiskřivých slovních výměn a výborně vystavených i překvapivých situací, to je Přání divadla Kalich. Dnes v Litvínovské citadele v hlavních rolích Jana Paulová a Marek Němec a v alternacích Klára Oltová, Vendula Vronka, Ladislav Hampl a Roman Wenzel. Další divadelní komedii nabízí Městské divadlo v Bílině. Každý v rodině má nějaké své problémy, když se to ale sejde najednou, můžou z toho být manželské turbulence. Jak je ustojí Václav Vidra, Michála Badinková, Josef Carda nebo Antonín Procházka a Štěpánka Křesťanová, uvidíte tedy v Bílenském městském divadle. Slavný tragikomický příběh lásky a hrdinství v nelehké době. Ostře sledované vlaky divadla Pod Polmovkou má dnes v programu Městské divadlo v Děčíně. Hudebně dramaturgické zpracování Malého prince s Janem Cinou bývá dlouho dopředu vyprodané. Několik málo posledních vstupenek seženete na dnešní představení do Kláštereckého kulturního centra. Součástí je i smyčcový Unique kvartet a zpěvačka Vendula Příhodová. A poslední tip nás zavede do Mosteckého studia 3, kam dnes přijede zakladatel investigativní žurnalistiky u nás, Josef Klíma. Jeho populární pořad České podsvětí aneb Jak jsem přežil 90. přiveze ve formě besedy. Vzhledem k tomu, že natáčel v divokých 90. i na Mostecku, může zavzpomínat i na kauzy, které trápily právě tento okres. A připomínám tedy začátky v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: písničky, které nestárnou i dnes na Českém rozhlase Sever, stále příjemné pondělní odpoledne. V našem dopoledním pořadu Dáme řeč jste si dnes s moderátorkou Renátou Filipy povídali o tom, jestli jste chodili do Lidové školy umění a jak se vám tam líbilo. A do studia se dovolala také posluchačka Maruška z Chomutova.
1: Já jsem chodila do Lidušky 3 roky. Ano. Byla to moje 6., 7., 8. třída. Já jsem hrála klavír,
2: ano,
1: a mám před sebou vysvědčení a tam byl docela ještě povinný předmět všeobecná hudební nauka.
2: Přesně tak.
1: No, ale měla jsem to ty 3 roky všude za jedna teda. A ze 8. třídy jsem šla pak na pedagogickou školu do Berouna a tam byl předmět klavír. Tak tam jsem jako pokračovala, tam byla taky i ta nauka. No a takže se mi to pak hodilo. Jinak mám teda dceru a ta chodila od 5. třídy, myslím, do baletu.
2: Ano.
1: Tady v Chomutově. Ten balet byl velice takový, ta paní učitelka, jako vyhlášený, ona vychovala vlastně Vlastimila Harapeře.
2: Dokonce, tím, ano, ano.
1: No a jinak, teď já už zahraju akorát Ovčáci štveráci, to umím na piano.
2: Tak díky za telefon a paní Maruško, věřím, že kdybyste se rozehrála, tak se do toho zpátky dostanete. To je totiž věc, která se nezapomíná.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Zítra má narozeniny Iva Janžurová. V jakém filmu nebo scéně máte Ivu Janžurovou nejradši? Máte ji radši jako komičku nebo v těch vážných rolích? Co byste jí k narozeninám popřáli? Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zítra volejte po 9. hodině dopoledne přímo do studia na náš známý telefon 475 212 212. A teď už pokračuje Bruno Mars.

0: Doufám, že máte příjemné pondělní odpoledne i s Českým rozhlasem Sever. Dospíval Pavel Bobek, za malou chvíli tady bude zpěvačka Anna K. 3/4 na 4 a k tomu 2 minuty. Odborníkům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Na síti X o tom informovala policie. Relikvie je zachovala a teď ji čekají ještě další restaurátorské práce. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí muž, který ji chtěl zalitou betonem hodit do řeky.
1: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
2: Sestra Dominikánka Roberta neskrývá radost práce restaurátorů, kteří lebku po 2 dnech vymuli z belíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jabloného.
3: Ježišina, tak to je nádhera, teda to se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí. Že jo, byla by to hrozná škoda.
4: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
5: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to už nikdy.
2: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
2: Ještě jenom se zeptám, on když ji ukradl, tak na některých záběrech bylo vidět, mně přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
6: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z 2 relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
2: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
7: Jsou třeba křesťané, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, že třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
2: Děkan Majer nesouhlasí.
6: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
2: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Blíží se nám 16. hodina na Českém rozhlase Sever. Je u konce pondělní pohodové odpoledne, ale samozřejmě se chystá na start dnešní humoriáda. Za necelých 8 minut tady budou nejdříve zprávy s kolegou Františkem Janačíkem a pak už Pavel Kučera přivítá hosta, herečku, výtvarnici a spisovatelku Ivu Hitnerovou. Připravte si telefony, budete vybírat scénku. Já se rozloučím pouze na hodinku, po 17. hodině u pořadu Den v kraji se těším na slyšení.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Charitativní běh už za půl hodiny v Ústí nad Labem upozorní na příznaky mozkové mrtvice. Chomutovské muzeum získalo třetí místo v letošních cenách Gloria Musealis v kategorii muzejní publikace roku 2025. Bývalý poslanec z Teplicka Dominik Ferry není vinen z dalšího znásilnění. Dnes o tom rozhodl nepravomocně soud. Do večera polojasno až oblačno, ojediněle přehánky na horách, teploty stále do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František. Už za půl hodiny startuje u Ústecké speciální školy pod parkem na severní terase charitativní běh s názvem Čas je mozek. Má upozornit na zákeřnost a příznaky mozkové mrtvice. O konání dobročinné akce informovala jako partner celé akce společnost Krajská zdravotní. 3-kilometrová trasa vede parkem severní terasa a účastníci můžou běžet anebo jít. Výtěžek ze startovného dostane 21-letý Václav Hnízdil, který bojuje s následky mozkové příhody a chce se vrátit do běžného života. Oblastní muzeum v Chomutově uspělo v národní soutěži Gloria Musealis 2025. Podle pořadatelů třetí místo v kategorii muzejní publikace získala kniha o nástěnných malbách v kadaňském františkánském kostele od historičky Mileny Bílkové. Zvláštní ocenění získala také Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu s názvem Pařížanky. Ta je věnovaná českým výtvarnicím, které ve své tvorbě mezi lety 1890 až 1990 ovlivnila Francie.
2: Zvláštní ocenění získalo také Oblastní muzeum v Ústí nad Labem za dokumentární projekt Království mídlových bublin o rodině Šichtů. Do letošního ročníku se přihlásilo 61 muzeí a galerií z celé republiky z 96 projekty. O vítězích rozhodovala odborná komise složená ze zástupců muzeí, galerií nebo ministerstva kultury. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Soud zprostil bývalého poslance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom dnes rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Ferry v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ a s tím už dívka nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit. Situace ale nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Ferry si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to dnes schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Návrh teď míří do poslanecké sněmovny.
1: Počasí.
0: V noci většinou oblačno až polojasno, kránu ojediněle mlhy. Teploty klesnou na 9 nebo i 4 stupně. Zítra bude většinou oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo s lokálními přehánkami, zejména na horách. Teploty zítra i do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 blokuje odstavené osobní auto pravý pruh v tunelu Prackovice ve směru na Prahu. A pozor na nehodu v Českolipské ulici Hrnčířská, srazila se tam 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život humorem brát.
1: Humor jáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku, zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Ivana naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny.
0: Všechny osobně,
1: tudy všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem vstal v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak
1: já. Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli
1: můžu. Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně, Bčko. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel a říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbe, že říká, dobrý den, prosím vás, bych velkou čurana. Krocany, a říká, on ta říká, prosím? Čurana, pěkná Čurana. Za mnou pane vedouce. Pane vedouce, je ten, co pravá.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady jsou, tady to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No to bylo tak, já se tak styděl vždycky.
7: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč chlapec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
10: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: To jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
10: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
1: si
10: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě, určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu
2: ano.
1: S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem také mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme, děkujeme. Za vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme umladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: vím,
8: kde bydlí. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní Humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Kloumhocová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Kloumhocová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Kloumhocová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty.
9: Ano.
10: Ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina
10: Bohdalová. Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy zastupovala. Dobře, rozumím ano. tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
9: teda, či vy jste radši byla doma?
10: Já jsem byla radši doma, teď, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké režisér, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, tohle chci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Kloumhocová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní školu.
10: Divadelní fakultu jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás no, studovala herectví z Navodova?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Kloumhocová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její
10: helec. Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
9: já chápu, jistě jako má někdo svého manažera, že?
10: Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty
2: léta.
1: Je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jakou?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Výborný až na ty 3 kila.

0: Můžete koupit v lékárně.
1: No jo, to jo.
0: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
1: No jo, to.
0: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
1: To je lepší. A co on jako bratranec?
0: On je reprezentant v basketbale, víte?
1: A co, proč jako?
0: No ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní.

0: Televariété, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.
1: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
2: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
1: No tak my Malízi jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
2: Ne.
1: Určuje jakýsi koeficient tření.
2: Ale neříkejte tření.
1: Tření.
2: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
1: Řekla jste padák, doňo Giorgino?
2: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
1: Ne, my Malízi bychom měli pouze malovat. Proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini afamáty, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
2: Já nejsem socha, majstro.
1: Ne, sochu bych nemaloval, doňo Giorgino, nemaloval.
2: Sochy taky nemají čím platit, že?
1: Vás bych maloval za jediný pohled, doňo Giorgino.
2: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
1: dřevěna. Ne, zkusáte, doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si míle. Ještě posledních pár tahů, doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
2: Já se těším, já jsem zvědavá. Nenapínejte mě, ukažte mě.
1: Doňo Giorgino?
2: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
1: Píkolo mrňavý?
2: Píkolo mrňavý.
1: A čtyřikrát, doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
0: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
3: Ano.
0: To by bylo něco.
3: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
0: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
3: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
0: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chomutovská policie obvinila muže, který v sobotu procházel ulicemi Chomutova s dlouhou zbraní. Na kostel v Modlanech se po 50 letech vrátí věžní hodiny. Vedení Liberecké technické univerzity kvůli pochybnostem odkládá stavbu nového pavilonu. Do večera polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty stále i do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policie obvinila 36-letého muže, který v sobotu chodil se zbraní po centru Chomutova. Podle policie byl pod vlivem alkoholu a drog a čelí obvinění z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Jak řekla policejní mluvčí Miroslava Glogovská, soud bude rozhodovat o návrhu na jeho vzetí do vazby. Policisté po zásahu zajistili 4 legálně držené zbraně, které poputují na expertízu. Další 3 zadržení muži byli bez obvinění propuštění. Další informace přidáme už za několik minut ve zpravodajském přehledu. V Modlanech na Teplicku začíná oprava kostela svatého Apolináře. Podle místostarosty Petra Hubeného z uskupení Modlansko žije předala obec tento týden kostel stavební společnosti, kterou vybrali zastupitelé ve výběrovém řízení. Na práce dohlédnou památkáři.
3: Dělníci se do kostela nastěhují ve čtvrtek a začnou s opravou věže, fasády krovů nebo střešní krytiny. Součástí projektu je taky návrat věžních hodin po více než 50 letech. První etapa přijde na zhruba 13 milionů korun, část pokryje evropská dotace. Obec dostala kostel od církve právě před 5 lety. Z Modlany Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Zahájení stavby nové budovy Technické univerzity Liberec se odkládá. Na základní kámen do stavby pavilonu E2 mělo být poklepáno ve středu 20. května. Vedení univerzity má ale o půl miliardovém projektu připraveném předchůdci pochybnosti a chce dokumentaci prověřit. Není například zcela zřejmá návaznost jednotlivých kroků, říká mluvčí Radek Pirkl.
4: Problém je už v tom, že příprava stavby E2 probíhá velmi dlouho. Pracovali na ní už 3 rektoři v průběhu asi 10 let. A novému vedení univerzity teď není zcela zřejmé odůvodnění některých postupů a některých rozhodnutí.
1: O dalším postupu univerzita rozhodne po jednáních s vítězným dodavatelem a poskytovateli dotací. Český rozhlas slaví právě dnes 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května roku 1923 ve 20:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC.
2: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř. Češi vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz. V kádru mají přes 10 zástupců z NHL. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
1: V noci až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou i ke 4 stupňům. Zítra, tedy v úterý, většinou oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a s lokálními přehánkami, to zejména na horách. Teploty zítra od 18 do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici ze Štětína Chcebus se před obcí srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Máme chvíli po 17. hodině a v programu Českého rozhlasu Sever je tedy čas na Den v kraji, hodinový pořad plný reportáží od redaktorů od nás ze severu Čech.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Stavbaři pokračují v Ústí nad Labem v opravách mostu doktora Edvarda Beneše. O víkendu museli do silnice 1/30 u vlakového nádraží postavit jeřáb, aby umístili poslední dva mnohatunové nosné prvky. Jak Českému rozhlasu řekl stavby vedoucí Jan Ekret, rekonstrukce bude pokračovat betonáží mostovky, ale až po dokončení opěr na ústecké i střekovské straně.
2: Zdržuje nás rekonstrukce Tříbrnického potoka a jakmile budou tyto opěry dokončeny, tak se bude dělat dokončení mostu mezi pilířem a opěrou.
1: Vybrané základní školy v Litoměřicích se od dneška připojily k celostátní výzvě do školy pěšky. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí města Michaela Rosypalová, od dneška do pátku je před začátkem výuky od 7:30 do 8:00 ráno uzavřená ulice Boženy Němcové. V dalších týdnech budou ve stejných časech uzavřené ulice Svojsíkova a nakonec Ladova. Policie obvinila 36-letého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Podle policistů byl pod vlivem drog a alkoholu. Obviněný před incidentem popíjel alkohol s dalšími třemi muži. A jak řekla mluvčí policie Miroslava Glogovská, obviněného napadlo, že natočí krátký film o vojákovi v ulicích.
3: Vzal tedy do ruky dlouhou palnou zbraň a vyšel s ní na ulici. Tam se pak měl se zbraní v ruce pohybovat a mířit hlavní na kolem projíždějící vozidlo.
1: V Klášterci nad Ohří začala přestavba tribuny a zázemí u fotbalového a atletického stadionu. Projekt za téměř 200 milionů korun město zaplatí ze svého rozpočtu, řekl to starosta Štefan Drost ze Starostů a nezávislých. Stavba potrvá zhruba 2 roky, sportovci budou po dobu prací využívat náhradní šatny na zimním stadionu. Oblastní muzeum v Chomutově uspělo v národní soutěži Gloria Musealis 2025. Obdrželo 3. místo v kategorii muzejní publikace za knihu o nástěnných malbách v kadaňském františkánském kostele od historičky Mileny Bílkové. U odborné poroty získali zvláštní ceny také Ústecké oblastní muzeum za dokument Království mídlových bublin o rodině Šichtů a Litoměřická severočeská galerie výtvarného umění za výstavu Pařížanky.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Karel Zich na Českém rozhlase Sever. Beatles bylo víc, jinak písničky, které nestárnou i ve pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever.
1: Regionální stopař.
0: Slunečnice v Děčíně je nezisková organizace, která pečuje o lidi s mentálním postižením. Vznikla skoro před 30 lety jako svazek dobrovolníků a dobrovolníci i nadále tvoří její značnou část. Organizaci vybrali vědci z Ústecké univerzity do mozaiky proměn regionu, tedy mezi pozitivní hybatele v kraji. Moderátorka Lenka Šobová dopoledne mluvila s naším severočeským stopařem Robinem Rerichem. Přihlásil se přímo z děčínské kavárny na cestě, kterou slunečnice provozuje.
2: Mají tu klasický sortiment, teplé i studené nápoje, zákusky, jako je třeba punčák nebo palačinky, ale pracují tady lidé s handicapem, klienti slunečnice. Organizace má několik částí, jednou z nich je právě sociální podnik, pod kterým funguje i kavárna. Lidé ze slunečnice v podstatě pečují o dvě skupiny klientů. Jednak o ty, co se o sebe nedokážou plně postarat, pro ty funguje denní stacionář, a pak o lidi, co by péči o sebe a svůj život mohli zvládnout. A ve slunečnici je to učí. Důležití jsou tak pro ně ti jejich asistenti, průvodci a velmi často dobrovolníci.
3: Jak péče, kterou slunečnice poskytuje, funguje?
2: Organizace podle zakladatelky a ředitelky Šárky Podrábské pečuje zhruba o 70 klientů. V Hudečkově ulici má pro ně ten denní stacionář, kde si sami některé ty aktivity plánují. Jsou tam tvůrčí dílny, tréninková pracoviště, jako například kuchyňka. Starají se tam ale také o želvu, jako o domácího mazlíčka. Ty programy jsou vedené jako sociální rehabilitace. Organizace zaměstnává 8 pracovníků, především těch odborných, a různé aktivity s klienty zajišťují také desítky dobrovolníků, běžně jich je kolem 50. V posledních 2 letech se zapojují i studenti a žáci škol, a jsou to například i celé třídní kolektivy, které jako dobrovolníci pomáhají.
3: Vypadá to, že dobrovolníci, ale taky průvodci s klienty tráví hodně času, je to tak?
2: Ne, ano, tráví, tvoří takovou komunitu. Podle Šárky Podrábské to bylo už původně to hlavní, vytvořit klientům komunitu, kde by se cítili dobře. Chodí na výlety, jezdí na tramské výpravy a dnes na večer třeba taková skupina pracovníků slunečnice a klientů dohromady odjíždí na dovolenou v Chorvatsku. Vždycky se na takto společně strávený čas těší. Zažijí tam totiž spolu zas úplně jinou atmosféru než při těch běžných situacích tady v Čechách.
3: Podrobnosti o tom, co dělá děčínská slunečnice, zjišťoval Robin Rerich. My děkujeme za to, že s námi je předal, a přejeme hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To, co snídá Jiří Korn v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17 hodin skoro 23 minut a my se jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince teď přivítáme meteorologku Janu Ehertovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to na severu Čech teď s počasím vypadá a co se bude ještě později večer v noci dít?
2: Tak aktuálně máme převážně oblačno až polojasno. Teploty aktuálně jsou v rozmezí nejčastěji od 17 do 20 stupňů Celsia. Na horách máme aktuálně teplotu nejčastěji kolem 13 stupňů Celsia. A v podstatě máme bez srážek v Ústeckém kraji a to se taky bude dít během celé noci, kdy očekávám, že stále bude nějaké oblačno až polojasno s ranními teplotami od 9 do 6 stupňů Celsia. Na horách tam ke 4 stupňů Celsia.
0: Pojďme se podívat na zítřek, na úterý, prý by se mělo oteplovat.
2: Mělo by se oteplovat pozvolna zatím, jenom zítra. Na obloze bude téměř to podobné, co dneska, což znamená polojasno až oblačno, ale zítra se nám nějaká ta šance na přeháňku nebo taky bouřku je rozhodně větší než dnes, takže zítra v těch odpoledních hodinách počítat s tím, že by mohla nějaká lokální přeháňka se vyskytnout v Ústeckém kraji. Teplotně zítra do 22 stupňů Celsia a to oteplení se bude odehrávat zejména až během čtvrtečního dne. Ještě jsem přeskočila středu, kdy bude to téměř totožné počasí do 22 s přeháňkami nebo s bouřkami v těch odpoledních hodinách a ve čtvrtek už tam ta tendence k tomu oteplování určitě bude tam do 24 stupňů Celsia a potom pátek, sobota, neděle. Tam to vypadá, že ta teplota opravdu půjde vysoko. O víkendu zatím to vypadá, že by mohla být teplota až ke 30 stupňů Celsia.
0: Takže už se můžeme těšit na to pravé léto. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Freddie Mercury, skupina Queen, jejich slavná Radio Gaga, 17 hodin 32 minut, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Ruce pryč od médií, to byl název nedělní celorepublikové akce spolku Milion chvilek. Do pochodů na podporu veřejnoprávních médií se zapojili tisíce lidí ve 12 krajských městech. Účastníci vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V Ústí nad Labem se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů zhruba 150 lidí.
1: Český rozhlas nedáme! Televizi taky ne!
2: Televizi taky ne!
1: A jdeme, hauraně!
3: V davu byly vidět české vlajky nebo transparenty, byly na nich nápisy jako třeba kdo umlčuje média, bojí se pravdy, anebo proč ruší to, co funguje. V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníky pochodu přivítali pracovníci nápisem Děkujeme a písněmi. Z Teplic dorazila i Nikola Seifertová. Jak by se podle vás mohl nebo měl ten návrh ministra kultury změnit?
4: Já si myslím, že ten návrh by se měl stáhnout, protože vlastně nebyl důvod, který má nějaký reálný základ, aby se poplatky zrušily.
5: Jakub Kyselovič, přijel jsem z Teplic se svojí rodinou. Ten systém funguje dobře a nevidím zatím žádnou jako pozitivní motivaci za tím návrhem.
3: Mezi řečníky byl například ekologický sedlák Daniel Pitek, novinář Michal Dvořák, spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý, herec Jaroslav Achab Heidler a nebo středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
6: Změna financování, která se tváří jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
3: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš. Ano, do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize.
7: Budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme a určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Ministerstvo kultury se ale nejdřív musí vypořádat s připomínkami ke svému návrhu zákona. Jen Český rozhlas jich poslal 37. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
8: Den v kraji.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík dospíval, máme skoro 9 minut po 5:30, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Kryry na Lounsku mají poslat Ústeckému kraji nevyčerpané peníze ze sbírky, která měla pomoci lidem ve Stebně. Tuto část města před 5 lety zasáhla bouře. Kryry se chtějí proti rozhodnutí krajského úřadu bránit správní žalobou. Víc než 9 milionů korun dosud neodevzdali. Termín byl 7. května.
2: Kdy v podstatě by město Kryry mělo část toho výnosu sbírky, které podle názoru kraje a tedy i toho odvolacího orgánu, tedy ministerstva vnitra, mělo by to být vráceno na účet Ústeckého kraje.
3: Uvádí hejtman Richard Brabec z hnutí ANO s tím, že prostředky mají jít do fondu pro mimořádné události a vysvětluje důvody pro rozhodnutí kraje a následně ministerstva vnitra.
2: Protože tam podle názoru kraje nebyly splněny ty podmínky využití účelu té sbírky v té části.
3: Sbírka, kterou povolila, kontroloval kraj. Měla pomoct lidem ze Stebna, kde bouře poškodila v červnu roku 2021 domy, zahrady a auta. Vichřice poničila taky rozlehlý park v centru vesnice, střechu kostela, ulice nebo okolní lesy. Na sbírkovém účtu se sešlo přes 23 milionů korun. Asi 9 milionů město nevyčerpalo. Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové bylo smyslem sbírky přispět poškozeným lidem. Kryry ale chtěli část peněz použít na obnovu Stebna, vysvětluje nezávislý starosta Václav Kadleček.
4: Chtěli jsme je použít samozřejmě pro všechny obyvatele Stebna, protože v podstatě tou katastrofou byli zasaženi všichni, že jo, ať už jakoby na majetku nebo na psychice. Cílem celého zastupitelstva bylo, aby jsme ty peníze použili v tak malé obci, jako je Stebno, nevím, 100 obyvatel, tak aby vlastně i do budoucna měli to fungování tam jednoduchý.
3: Město chtělo ve Stebně třeba koupit a opravit bývalou prodejnu Jednoty, kde by bylo podle Kadlečka komunitní centrum s obchodem, nebo postavit zděný altán u kostela. Zastupitelstvo schválilo podat správní žalobu na krajský úřad.
4: Se domníváme, že nebyl aplikován správně zákon o sbírkách anebo nám umožnil ty peníze dlouhodobě použít těm účelům, na který ta sbírka byla vytvořena. Částku jsme nevrátili, čekáme na vydání v podstatě předběžné opatření k tomu, aby jsme ty peníze neposílali do toho fondu.
3: Ničivá bouře Stebno zasáhla 24. června roku 2021. Vesnice si brzy připomene 5. výročí. Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Robbie Williams a Nicole Kidman, 17:48, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever. My už se opět vydáváme za naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na pódiu letního kina v Žatci právě teď znějí například některé muzikálové hity v podání ústřední hudby Armády České republiky. To představení nám teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, je ten koncert k nějaké významné události?
2: Tou významnou událostí byl páteční Mezinárodní den rodin. Armáda se koncert rozhodla věnovat právě rodinám příslušníků armády, vojákům. Poděkovat jim za zázemí, které i vojáci pro službu vlasti potřebují. Součástí služby ústřední hudby Armády České republiky je také prezentace české kultury v oblasti koncertní dechové hudby. Běžně zabezpečuje hudební části akcí prezidenta republiky, úřadu vlády České republiky, předsedů Poslanecké sněmovny nebo senátu, a to nejen v Praze, ale na území celé České republiky, podobně jako dnes v Žatci.
0: Můžeš prozradit něco z programu toho koncertu?
2: Například některé hity od Andrewa Lloyda Webbera. V repertoáru jsou ale i jazzové nebo swingové melodie, například Jaroslava Ješka.
0: Možná by také někoho zajímalo, jaká část armády je teď v Žatci.
2: V současné době zde po přemístění z Havlíčkova Brodu sídlí velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Domovem vojenských posádek je Žatec od roku 1935. V roce 1951 bylo vybudováno letiště, které umožňovalo provoz proudových letounů, a během následujícího roku se sformovala i 5. stíhací letecká divize. Útvary teda žateckého letiště zanikly v 90. letech a místo letiště je dnes průmyslová zóna Triangle.
0: A informace pro nás zjistil Robin Rerich, náš severočeský stopař. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch, vzácný nápoj mládí, končí dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever. Zhruba za 7 a něco minutky tady budeme mít 18. hodinu a to už je čas na další zprávy s Františkem Jenačíkem a pak také na vaše oblíbené písničky na přání s Mírou Tartárkem. Já se rozloučím a zítra odpoledne opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Maximální ceny pohonných hmot v úterý znovu mírně vzrostou. Vláda dnes regulaci cen ještě prodloužila. Soud dnes nepravomocně zprostil bývalého poslance z Teplicka Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Českou armádu by mohl vést Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci kromě ministra obrany Zůny schválila vláda. V noci čekáme až polojasno, ojediněle i mlhy, teploty klesnou na 9 nebo i 4 stupně. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Maximální ceny pohonných hmot v úterý opět mírně vzrostou, vyplývá to z nového cenového věstníku ministerstva financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Nafta bude moct stát na nejvýš 42 korun a 2 haléře za litr, tedy o 3 haléře víc než dnes. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že toto opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Exposlanec z Teplicka Dominik Feri není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Feri sundal bez souhlasu dívky kondom, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. To ale neznamená, že se situace nestala, řekl soudce Marek Bodlák.
3: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše bych ho označil za sebestředné, sobecké, tak to samozřejmě ještě není trestné.
1: Rozhodnutí je nepravomocné, státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Feri vinu dlouhodobě odmítá, aktuálně si odpikává tříletý trest vězení za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. V Libereckém kraji letos přibylo případů krádeží nafty. Od začátku roku jich policie zaznamenala celkem 18. To je stejné jako za celý rok 2025. Případy začaly v letošním roce výrazně přibývat od dubna. V prvních třech měsících roku řešili policisté 4 krádeže. Od dubna do poloviny května jich pak bylo 14. Týkají se zejména nákladních vozů, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Pachatelé se při těchto krádežích v letošním roce zaměřili především na nádrže nákladních vozidel a pracovních či stavebních strojů, ze kterých naftu odčerpali. V mnoha případech tak způsobili škodu nejen na ocizené naftě, ale také na poškození nádrží samotných vozidel a strojů.
1: Ceny pohonných hmot letos začaly prudce růst, důvodem bylo zdražení ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Počátkem dubna začala vláda ceny benzínu a nafty v Česku regulovat. Čerpací stanice se proto už teď musí řídit zastropovanými cenami. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a také vlády. Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zůna z SPD, řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta.
2: Počasí.
1: V noci většinou oblačno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří i mlhy, teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Zítra tedy v úterý bude většinou oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo, s lokálními přehánkami, zejména na horách. Teploty zítra od 18 do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Labském nábřeží v Děčíně se u nájezdu na Tyršův most srazila dvě osobní auta, jeden pruh je průjezdný. Na silnici ze Štětína k Cebu se před obcí srazila také dvě osobní auta, na místě je stále policie. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik je další z písniček, které opravdu nestárnou. To byly Michal Dočný, Zdeněk Rytíř a Kosmický Vandr. Posloucháte Český rozhlas Sever a pondělní večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, všem hezký večer přeji. No a pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, tak vám hned připomenu, jak se s námi můžete spojit. Tak buď telefonem sem ke mně do studia, ten má číslo 475 212 212, a nebo můžete poslat SMS-ku tu na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A o písničku se také můžete napsat na e-mail na zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a teď už tady mám váš první vzkaz, než tady budou první telefonáty. Dobrý den, prosím o zahrání písničky I Can't Stop Loving You od Ray Charlese pro paní Vlastu Preclíkovou a pana Jiřího Levemana do Ústí, že je má moc ráda. Díky, Zdenča z Rumburku, zdravíme a hrajeme.

0: Ray Charles, I Can't Stop Loving You, jsou tady písničky na přání a já už tady mám na telefonu nachystaného prvního posluchače. Po nějaké době jsem rád, že se také dotelefonoval Pepa z Českého Brodu. Pepo, zdravím, dobrý večer.
1: Zdravím.
0: Děkuju. Tak my jsme tam spolu nachystali písničku Ve dvou se to lépe táhne, je to tak?
1: Je to tak?
0: Tak jsem to nastavil dobře. Karel Černoch a samozřejmě nebude sám, ale s ním tady bude ještě Jiří Vimr. Ti tam tady budou zpívat a komu tu písničku pošlem, komu ji zahrajeme?
1: Tak bude to pro moji maminku.
0: Že ji také zdravím.
1: Bude to pro vás.
0: Děkuju.
1: Bude to pro mýho kamaráda.
0: Dobře.
1: A to je všechno.
0: A plus ta písnička ještě, tak až se hezky poslouchá, Pepo. A zase někdy, ať vyjde to telefonování, až se zase první, jako dneska. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Naschle.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Pěkný večer, pěkná písnička, ve dvou se to lépe táhne se jmenovala, to byli Karel Černoch a Jiří Vimr. No ale pokračujeme dál, před chvíličku jsme tady na telefonu měli posluchače Pepu z Českého Brodu, i ten další posluchač se jmenuje Pepa, ale je ze Štětí. Pepo, zdravím, dobrý večer.
1: Míro, já taky zdravím tebe, zdravím všechny posluchače nejlepšího rádia Féteru.
0: Děkujeme.
1: No písničku, na který jsme se dohodli, samozřejmě jako obvykle obhlásíš ty.
0: Dobře.
1: A já jenom upřesním, že samozřejmě pro vás do rádia, pro všechny posluchače, ale přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bredlyho do Všeného Lázní a pro dalšího Pepu, jestli se dovolá ze Štětí dvě.
0: Dobře, no a taky pro Pepu tak. Ze Štětí jedna budu hrát teď, jedna, i dvojku tak. Samozřejmě. No a za chvíličku se dozvíme, že Babeta šla do světa. To nebude reportáž, no. To bude písnička od Jiřího Suchého. A hodně vzpomínková a moc hezká. Pepo, díky za zavolání, krásný celý týden. Jo. A naslyšenou.
1: A jo, díky, budu se snažit dál zítra pozici.
0: Dobře,
1: dál.
0: Dobře.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Jiří Suchý a Babeta šla do světa, písničky Davčání pokračují dál a po dvou posluchačích je na telefonu konečně také první posluchačka. A tou je paní Božena Zirková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás, Mirečku.
0: Děkuju.
1: A já bych chtěla oplatit těm mým děvčátkám písničky, protože 10 dní jsem měla pauzu.
0: Aha, no
1: a takže to bude Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žadce, Marušce do Chomutova a všem posluchačům vám a zase řeknete písničku vy a těším se na další zase slyšení.
0: A já vám také samozřejmě přeju, aby se co nejdříve dotelefonovala. No ale jak jsme se domluvili, tak také zazpomínáme našeho věrného posluchače, pana Ivana Zdirkova s písničkou Scházíš mi od Jany Chládkové, víte, takhle jsme se domluvili.
1: Ano, děkuji, děkuji.
0: Jdeme vzpomínat a samozřejmě zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Zase zavoláme naslyšenou.

0: Tolik je tedy Jana Chládková, scházíš mi se tady zpívalo, no ale pokračujeme dál, protože já už mám na telefonu nachystanou další, tentokrát posluchačku z Ústí nad Labem, paní Jarku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, všechny posluchače.
0: Děkuji, děkujeme.
1: Vám děkuju za krásnou sobotu, protože to opravdu nemá chybu u vás.
0: Myslíte den otevřených dveří, děkujeme a děkuju.
1: Ano, a prosím vás, písničku posílám všem posluchačům samozřejmě, ale především mým kamarádkám, maminkám, které mají děcka jako já. A teď jsme se chtěli potkat a skoro všechny marodí, takže bych si ráda popřála hodně zdraví, brzké uzdravení a snad se v červnu potkáme.
0: Určitě, já si myslím, že ano, že všichni budou zdraví v tu chvíli, v té době. Tak písnička i pro Elišku, že ji pozdravuji přes vás, ano. A samozřejmě i vám. A jak jsme se domluvili, Valdemar Matuška nás čeká s písničkou Avignonský most, tak pojďme si písničku užít a vy si mějte krásně, krásný celý týden a naslyšenou.
1: Taky, děkuji vám, naslyšenou, díky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Tolik Valdemar Matuška, písnička Avignonský most, stále jsou tady písničky na přání, za námi řada telefonátů, pojďme se tady teď také podívat třeba na nějakou SMSku a už vidím, hned ji přečtu, dobrý večer, vyberte prosím pěknou písničku od italské zpěvačky Alice a bylo by to pro Hanku a Hinka od Teplic, pěkný celý týden přejí Ústeští kamarádi, já se přidávám a teď už italská zpěvačka Alice a Una notte speciale, neboli jedna speciální noc.

0: Písnička, která nestárne, tak to byla Marie Rotrová a hudební výlet do našich domácích 80. let, konkrétně písnička z roku 1987, Večer mzíčka dá. Stále jsou tady také písničky na přání. Pojďme se vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Ina z Děčína. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju, děkujeme.
1: A tak nějak dneska mám takovej nějaký den, není, je to takovej den, takovej nějaký ošklivější.
0: Aha,
1: A tak já bych přála sobě, a vím, že se to líbí více lidem, a vím, že to se líbí ta písnička i paní Gerlinge.
0: Albrunu, ano,
1: Německá,
0: je to tak.
1: Takže tý to posílám taky a je to písnička Život je boj.
0: No, to je také pravda. Tak, aby bylo jedině dobře, už dál, paní Ino, přejeme a přeji. A ta písnička ano. Už je nachystaná, taky také zahrajeme a budu tady s tou písničkou samozřejmě pánové Karel Konárik a Robo Kazík tady čtu.
1: Ano, ano.
0: Tak se mějte krásně, pokud možná.
1: Ráda vás poslouchám.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače. Naschledanou, děkuju vám.
0: Naslyšenou a ať je dobře.

0: tedy pánové, Karel Konárik, Roboka říká, život je boj. Pojďme se věnovat dalšímu telefonátu, ten nás zavede do Kralup nad Vltavou a ve vysílání vítám pana Františka, který nám odtamtud volá. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Děkuju, děkujeme. Tak my si dáme teď takovou lyrickou skladbu, vidíte? Od provedení Viktora Price, Vltavo se to jmenuje. Koho konkrétně máte někoho, koho byste chtěl potěšit s touhle skladbou?
1: O Kralupákách se říká, že jsme odkojení Vltavou.
0: Aha, no.
1: Takže to je pro všechny kralupský rodáky, pro Zděničku a Boženku do Žace a všem přeji hezký zbytek dne a stále zdraví. Díky.
0: Vám také, ať se hezky tady poslouchá teď skladba od Viktora Price. Hezký celý týden a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: kdy se zas rozbřeskne den.
1: Tolik tedy Viktor Price a Vltavo. Vltavo, pomalu se nám blíží 19 hodin, pojďme se tedy věnovat hned dalšímu, tentokrát vzkazu písemnému SMS-ce. Dobrý den, mohu poprosit o nějakou písničku od Beatles pro pamětníky a pro mě, Karel z Děčína. Karele, můžete, už jsem to i nachystal, tady jsou Beatles a jejich dávný legendární hit, velký hit, Please, Please Me.

0: Please, please me, skupina Beatles, pomalu se blíží 19 hodin, takže nás za malou chvíli čekají další aktuální zprávy a po nich další večerní program ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Přeji vám i dál hezký večer tedy a samozřejmě zítra se u písniček na přání budu těšit opět naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovská policie obvinila muže, který v sobotu procházel ulicemi města s dlouhou palnou zbraní. Mezi Jabloný v Podještědí a Křižany ode dneška nejezdí vlaky. Změnit podobu současné městské knihovny v Mostě mají architekti z Kanady, Francie nebo Itálie. V noci až polojasno čekejte také ojedinělé mlhy, teploty klesnou na 9 nebo i 4 stupně. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Policie obvinila 36-letého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Podle policistů byl pod vlivem alkoholu a drog. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví mu hrozí až 3 roky vězení. Soud bude rozhodovat o návrhu na jeho umístění do vazby. Obviněný před incidentem popíjel alkohol s dalšími 3 muži. Více řekla mluvčí policie Miroslava Glogovská.
2: Pod jeho vlivem měl muž ostatním navrhnout, že natočí hranou scénu, v níž bude vystupovat jako voják se zbraní. Vzal tedy do ruky dlouhou palnou zbraň a vyšel s ní na ulici. Tam se pak měl se zbraní v ruce pohybovat a mířit hlavní na kolem projíždějící vozidlo. Po chvíli zašel zpět do budovy, kde ho pak policisté našli a vyvedli ven.
0: Další 3 muže policie podle Glogovské také zadržela, následně je ale propustila. Cestující na trati mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou, oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic v úseku udržuje trať. Omezení potrvá do 27. května. Osobní vlaky v úseku nahrazuje autobusová doprava. Jedna linka obsluhuje obvyklé zastávky, další je rychlejší a přímá a bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí rychlíky, bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Most pokračuje v přípravách plánované proměny budovy současné městské knihovny. Po přestěhování knihovny do zmodernizovaného kulturního domu Repre by se objekt knihovny měl proměnit v kreativní centrum pro základní umělecké školy. Více řekla mluvčí Mostu Klára Vidrová.
3: Veřejná zakázka byla vyhlášena formou soutěžního dialogu. Do další fáze postoupilo celkem 5 vybraných účastníků, a to z Německa, České republiky, Francie, Kanady a Itálie.
0: Výsledky architektonického dialogu, který se týká budovy knihovny, budou známé do konce tohoto roku.
1: Sport.
0: Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku zatím nejsilnější soupeř. Češi ve Friburgu vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz, a v kádru v současné době mají přes 10 zástupců ze zámořské NHL. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou oblačno až polojasnou, kránu se ojediněle vytvoří i mlhy. Teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, na horách i na 4 stupně Celsia. Zítra, tedy v úterý, bude většinou oblačno až polojasno. Odpoledne přechodně zataženo s lokálními přeháňkami, zejména na horách. Teploty do 22 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Doxy po silnici 1/38 se u křižovatky s příjezdem z města srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Ano, dnes tu máme dvě cizí slova, která si objasníme a naprosto budete vědět, co znamenají. Jenom jste nevěděli, že se to tak jmenuje. Jsou to pleonazmy a tautologie. Tak začneme těmi pleonazmy. No, těch je jako hub po dešti teď. Výrazově nadbytečných slovních spojení. Tak co kdybychom dali nějaký příklad pleonazmu?
2: Zase jsou to příklady z praxe, nejsou nějak umělé, vymyšlené, nejsou nejnovější, zkrátka je to věčný problém, například aktivní činnost, nebo skok byl elasticky pružný.
1: Jaký jiný, vidíte?
2: A nebo nejnovější příklad, který mě k tomuhle tématu inspiroval, následovala následná akce. A k tomu snad můžeme dodat, že pokud se kombinuje od původu cizí slovo a české, jako u té aktivní činnosti, tak to možná tolik nebije do očí, jako u toho následovala následná. Tam už si všimneme, jak si té nedokonalosti.
1: No a pak je toto slovíčko tautologie. Je vůbec nějaký rozdíl mezi pleonazmem a tautologií? Co je to ta tautologie?
2: Z jazykového hlediska tam mluvíme o tom, že nevytváříme to přívlastkové spojení, přídavné jméno podstatné.
1: Takže ne aktivní činnost, ale...
2: Ale například aktivita a činnost. Tam děláme ten několikanásobný větný člen a ta slova vlastně kumulujeme.
1: Zbytečně to nafukujeme.
2: Synonyma, zase jako příklady třeba pár poznámek a glos, nebo budeme sledovat faktory a činitele, což je totéž v tom kontextu, anebo to se nevyplácí ani nerentuje. A zase jsme u toho, že jsou tam dvě slovesa stejného významu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledné místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa je v Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení, tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýdech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18. A no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar. Tak.
1: Asi no.
0: Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem? Nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak začala hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo. s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, to ani, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely A Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy a včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindl Inks, Ondra Ládek. Ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky. Od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký. Takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněnej. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, záleží zrovna, v jakým jsem byl spoložení a často se na to tak jako nacítím, si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, sám
2: snažím
1: sebe.
2: Se, no, ale tak snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ní moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně, my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo to jako takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, o něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy neudělal.
1: Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. No oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě to je klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce. Když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna vlastně až do října, koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni. Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Spartan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc, takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kde jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, v tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už se strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako, o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Sparta Festu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako, a tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes ten den tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Chci odehrát ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl jako žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla.

0: A tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích, a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas. A teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalé tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel. Nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. Tak to, nevím, jak tu adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
1: Zpětná adresa, kontakt je tam?
0: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak, ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdybych byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
1: Vy jste pamětník úplně.
0: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono, ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
1: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
0: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vím.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
3: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
4: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
3: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
5: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
3: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
6: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
2: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
7: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2.
1: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přehánky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fešáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Hanson Cargill.

refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvu k nám, toho chlápka přeci dávno odněkud znám. A díky řek mi, dal bych si čaj, marně čekám na tramvaj. Jsem mokrý jak ho.

0: tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

Oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

nahrával Brimera jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek z Fešáky, jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Knyk kytara, Miloš Slezák styl kytara a banjo, Mirek Kroček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musíš jít, Pavla Krejči a Honzi Turka, na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne, vždy v půlhodinových intervalech, a měly by fungovat od konce května, upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek. Je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes Jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

nezachmuřil. Přestože kolem

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

stvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: pohledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingl-tangl a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo? A podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně. To prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk. Děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když ono je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to taková hra, jako bez
4: zábran. Já jsem myslel, že to je jaksi nicméně, realismus, jo?
2: Mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme. Tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásné.
4: Aha. Na mou ruši.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluhě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Tak je to. A včera...

0: Twitter se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný, to je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam... tam tady celé, a co, Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl, potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy, a posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba, a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli, a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba... V úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Maria, Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let... To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli, pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Se nedá spát.
2: No jo, to... To jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té přecíně máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
3: No, já mám strojek
2: na trávu.
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No to nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, Lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam pěstují.
3: A pěstu. Proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž, nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítím, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. Jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že
3: to je dobrý, je to dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju, kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen

což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek, a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo. A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, a nebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení. Nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřené?

0: cenu. Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám

mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaje.
0: Ano.
1: Hajaja byl. Potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano,
1: tak začalo Mikroforum, Pozor zákrusa.
0: Přesně tak.
1: Jo, takový. No a teď, teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána a to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda české písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počas, jak je počasí, kde kolem Brna. A potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky. No a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano, ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce.
0: Hmm.
1: A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, Janičko. Paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, tady posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vás vzkázat, že já jsem jako malý poslouchám srdcovky Zdeňka Junáka, anebo noční linku s paní Marcelou Vandrovou, anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, ano, a babička jak byla hlavní v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a bylo tam hodně a i Maruška Formáčková.
0: Ano, ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 14. června já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu a 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju Františku a přeju krásnou dobrou noc.
1: Tak za patrujeničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako Na dlani a neb historie z Černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kdy si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak
0: se zaposloucháte.
1: A taky na ČR2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct, a když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně,
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasovej maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním,
0: ano,
1: jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem,
0: ano,
1: a s jeho hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové. Takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markýza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř. Tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával karuže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale já jsem ji nechtěl, aby byla promáčená vodou, aby nevystydla, tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednu lampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek a teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli se dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Potom třeba Zákrutu.
0: Ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál.
0: Ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem. No, to mám od Marka Čiháka.
0: Ano, ano.
1: Já jsem, ježiš, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený samý, já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy. Jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuji moc, paní Veroniko.
1: Ano. A ještě potom je v písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostavník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Asi. Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě udělají mi dobrou náladu. No a je vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: je, to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok a jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, jako nebudu, já nevím, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase.
1: Ano,
0: děkuju.
1: Teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teď jsem jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách a rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků. A hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání. Milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julča napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána, někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer. Pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. Ano. Že od malinka, už jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dále. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dále. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry. Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta nevím. Klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, no, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná a jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejistě bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, co už Čech padal únavou a opravdu už jsme teda, a navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo jako v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehledě k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty hlavně teda kvalitu toho signálu, mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různé krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám a za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto rozumím, nařídí, pane Ivane, rozumím. Jo, to je, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, cvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě
0: taky.
1: Rozhlas Brno.
0: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevíchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost, ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem a je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás, protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je taky je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se, jako, to, co se poštěstilo opravdu, stál u mě rozhlasový pámu.
0: moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano?
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničku.

0: písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, Jak se máte Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom? Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Odhajají přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí.
0: Mm-hmm.
1: To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchala ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky?
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce Noční linky, napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do Noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu Noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlasem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně Noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má Noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do Noční linky, můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina a já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas, jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školu, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou, je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky, hrál se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali, jakože spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovým roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, kultivátoři. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, k klasickému Tesle, a tam si ladil pod tu Evropu.
0: Aha.
1: A když si to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou si jednou nám tak utáž byl a tak jako matka měla nádobí, takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt mu to jako vyzvídal. A pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl přeladit. A ono se ozvalo právě to
0: znělka. Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás, na mě, na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým hadrem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musel na to dávat pozor. No, no tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český rozhlas České Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
0: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe? To by byla hloupost.
1: Poslouchám taky vás noční rynku, každý den poslouchám noční rynku, pak teprve odcházím spát. Občas se dovolám, no, když chci něco říct. Je to úžasný pořád, tato noční rynka, a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
0: Děkuju, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili? Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několika hodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. Dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu Plzně externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali čili na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, a žádný škváry.
0: Ano.
1: Souženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný. Mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci. A tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl den otevřený dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. A bohužel samozřejmě po těch víc jak 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, které šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivést ze sklepa, prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka v těch 90. letech, tak se potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té stupnici, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já pamatuju, pan ředitel jako plzeňský...
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak,
1: já
0: teď
1: já
0: už je to lepší.
1: Tak. Musím si pomoct. Takže ty mě zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? Já jsem no, se to nemůžu nějak. Oni říkali, no, není to špatný, ale příště si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny, jo. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo soukromé, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za tím třetím stolem,
0: Ano.
1: To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ty lidi, ty staří, to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je starý, ale těch archivech jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říjte o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchá.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dní otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také Noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den.
1: Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká. Bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá spod Krkonoší? To se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
2: Dobrý večer.
1: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
2: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jen si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteor, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
1: ano.
2: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a Bratříčku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo Tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky souženice jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
1: Tedy dabové, ano.
2: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To co? A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu na dvojku.
1: Na dvojku,
2: že?
1: Ano.
2: Nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko povotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
1: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční ligy. Ano.
2: Karel, to je
1: Myslíte Karel Sladký?
2: Sladký, ano. Toho poznám, on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
1: Ano.
2: Jak člověk pod mě a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
1: Fantazii, ano.
2: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
1: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
2: Minul jsem mluvil taky s váma. Je to
1: ano, dobrý. Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
2: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to Tablo.
1: Ano, ano.
2: Úplně. A my jsme měli pěkný Tablo v Pardubicích. že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohlo si vybrat studenta.
1: Mm-hmm.
2: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
1: myslíte Boris Kapitánčík?
2: Kapitánčík, ano.
1: Moc děkuju, pane Miloslave, dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
1: Taky, děkuju.
2: A jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit zavolat.
1: Tak fajn, tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. K panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, Vásiano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní Českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím Českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějaký v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky. A si vzpomínám i na rosičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější v Českém rozhlase, ve spojení s Českým rozhlasem? Mě bylo 17 roků a přijela jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil. A vlastně vysílal tenkrát rozhlas, ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci. A on mě prostě zbudil a říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to je 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vypráví. A pak jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mě bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu. A kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala. Bylo to, a já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám, ale fakt je, že Český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, ne, ne. Že mi tam něco zapítalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko, o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky Český rozhlas vlastně. A prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To už je to problematičtější. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, tak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano. A za ty roky už se známe. Ano.
1: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak
0: hezká. Tak hezká. Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také Dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii raději pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají Noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala: Dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby a pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřilo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly po domě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady nechá. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si to.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu, no a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, ale mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Ťuknu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaší rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale hned... Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhle tím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam.
6: Ano. Legrace
2: tam byl taky
6: to bylo
2: s náma,
6: naše, ano.
2: Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no? Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy. A teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A Evuška říká, já jich chci hodně a pan, no jasně, nejmíš 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
7: Dobrý den, paní Higginsová. Kulí vám, madam.
8: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jak jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte Kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
5: No, teda. Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale jde pak. Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
8: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
8: Já.
7: Plukovník Pickering.
9: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
9: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
8: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Sprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittleová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
9: Dobrý den, slečna Doolittleová.
7: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová. Těší mě, madam.
10: Moje dcera Klára.
7: Těší mě.
10: Můj syn Freddy.
7: Těší mě.
8: Určitě jsem už měl to potěšení.
7: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
9: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
7: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
8: Pardon.
10: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
7: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
7: No to vám Bůh řek, proč by na křipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
7: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
10: Sejmul? Co to znamená?
9: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
10: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
7: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittleová.
6: To už je ale hodin.
7: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
10: Bylo mi potěšením, slečno. Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
7: Naschledanou, pane plukovníku.
9: Naschledanou, slečno Doolittleová.
8: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano,
7: pěšky, já... Pěšky, dobrčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shoa, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří i Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi, Dalskabáty, Hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Prom tě, čukni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co to jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Ani justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě na čučky, kruč, cajda, fix, cajda,
0: vycucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc máš z toho? Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipovýho květu.
1: Herdik, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají v teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Pozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně.
1: Do horor.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás ta hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád, praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nemeho. Marš do pece a buď tam stichá.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhý na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že můj... jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný sketch. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, no, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral.
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: Ano. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne ta žena, já myslím ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledanou.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na nasledanou.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.